0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: kterou nemusíš hledat. Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Míň vybírání, víc fajn. Fajn.
2: It's summer.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
0: Fine.

Myslel jsem si, jak tě znám, odpustil bych ti cokoliv. Celý život žiju sám, jsem zvyklý na to, že bolí. Tak se nediv, že to vidím trochu jinak, že z mých očí cítíš takovej klid. A že neřeším to, jaká jsi dřív byla. My

0: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
1: News. Chorvatský pláže řeší nečekaný problém. Několik lidí tam pokousali mořský želvy. Schytali to stehna, ruce, záda i zadek. Mezi zraněnými bylo dokonce i dítě. Odborníci zatím zkoumají, proč jsou želvy agresivnější než obvykle. A celkově turistům doporučují držet si od nich odstup. Hongkongský úřady dál rozšiřují cenzuru. Nově se zaměřují hlavně na nezávislý vydavatele a knihkupectví, který nabízejí politicky citlivý titulky. Podle kritiků roste tlak na svobodu slova a vydavatelé čím dál častěji sami omezují, co vydávají nebo prodávají. Hvězda Love Islandu a Survivoru Ráchelka sdílela starší fotky a fanoušci zůstali překvapení. Bez dreadů i estetických úprav vypadala úplně jinak a řada lidí jí napsala, že prej vypadala líp.

0: Správný den na svém startu, 6:02 s vámi, dneska v éteru Wendy a taky
1: Wendy.
0: Takový jméno.
1: Wendy.
0: Co?
1: Já?
0: Jo, ty jsi tady taky.
1: Ano.
0: Jo, Fiky taky, tak konečně už
1: přišel. Jo, jdeme na to, lidi! Před náma v playlistu třeba Dominic Fai, taky Disco Lines, ty našich No Broke Boys. Pojďme užívat, teda jistě vůbec neužívat pondělí. Vamos, tady to je. Morning Boost. Fajn. Disco. X on the

0: pamatuju si taky Dennis Lloyd, jejich Diamonds, kteří hledali diamanty tady u nás v Eteru na Fajnu 18 minut po 6 hodině. My máme diamanty připravený, budou vypadat nebo znít spíš takhle.
1: Před námi Cameron Whitcomb, jeho Medusa. Něco pro lepší den, něco pro lepší pondělí.
0: A něco pro lepší ráno. Khalid, taky Laufich, Tied Up. Takže hodně sil všem bojovníkům, kteří v tuhle chvíli jedou do práce. A nebo všem bojovníkům, kteří už dobojovali svoji směnu a jedou se domů pořádně vyspat. Tohle za chvilku. A za chvilku po týdnu 3 random fakta. Morning Boost. Fajn.
2: Poslouchej Fajn Radio online. Fajnradio.cz.
3: Rič Niko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rič Niko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
6: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
1: Back to the hits.

0: Tohle to jsou One Republic, Need Your Love, to je něco, co nám dohrává Eterem Fajnu 33 minutek po 6. hodině ráno. No a pojďme si dát nějaký 2, 4, já už se to nepamatuju po tom týdnu, promiň.
1: Tak já vám to připomenu. 3 random fakta.
2: 3 random fakta. 3 random fakta.
1: Oceán je jedním z nejméně proskoumaných míst na světě. Samozřejmě, když nepočítáme potřeby našich přítelky.
2: Morning Boost. Fajn.
1: Jasně. Gordon Ramsay býval profesionální fotbalista. Dokud si nepochrumal koleno a stal se kuchařem. Upřímně, ještě nikdy jsme nebyli za něčí zranění tak nadšený jako teďkon, jak bychom jinak totiž věděli, jak udělat míchaný vajíčka kremovou metodou. Od babici těžko.
2: Morning Boost.
1: Je to oficiálně 14 let od legendární reportáže o bábě pod kořenem. Pokud nevíte, kdo to je bába pod kořenem, 14 let meškáte. Pokud se jmenujete Zdena, jsme ochotni vám to odpustit.
3: Zdeno,

0: Ladíte fajn, tohle je Morning Boost, s váma Fiki, taky Wendy a tahle ta nostalgická extrémní petelice. Axwell Ingrosso, jich More Than You Know. No a my pokračujeme dál, za chvilku tohle.
1: Název Talk To Me. Damiano David, Thailand, Neil Rogers. Tato ta skvělá trojka pohromadě s touhletou peckou.
0: Ano, písnička, kterou pouští vaše žena vám, když s ní mluvit nechcete. No, co si pustíme my za malou chvilku a budeme něco chytat na Polaroid?

a můj tým. Dobrý. Dámy a pánové, tohle je to za chvilku a pak tady bude po týdnu klasický songfight. Opět se s Wendy budeme moc pohádat. Jaká písnička je ta lepší? Tak buďte ready.

0: Co to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: červen, to je něco, co nám dohrálo tady v Eteru Fajnu. 27. července máme pondělí a pojďme na ty songy.
1: Ano, dámy a pánové, včera se to opět stalo, včera se opět proměnila Praha plešatý město, ano, Pitbull opět vystoupil a proto je to dneska takový tematický. Budeme tady mít song fight versus já versus Wendy,
0: já versus já.
1: Budeme vybírat ze dvou songů od Pitbulla, který je ten lepší. Wendy vybral jeden, já vybral jeden a vy vyberete ten jeden, který vám bude připadat lepší. 724-634-634, pojďte zavolat a pojďte rozhodnout.
0: No a kdo teda, když vyhraje, tak co vyhraje?
1: No jo, vlastně tady ještě ta sáska vždycky. Ty vadu. Abych to dneska udělal klidně o kávu. A klidně o kávu na celý týden.
0: OK. To je jako... Takže ten, kdo vyhraje, bude dostávat kafe celý týden.
1: Yes.
0: 724-634-634. Lidi, pojďte volat a pojďte rozseknout, kdo vyhrává.
1: Dobré ráno, někoho máme na drátě, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Martin.
0: Čau, Martine, jak se máme?
2: Dobrý, jedu do práce.
1: Jedeš do práce. Ty jsi byl na koncertu Pitbulla nebo ne?
2: Nebyl.
1: Ale znáš.
2: Jasně.
1: No dobrá, tak jo, hele, jdeme rovnou na to. Tvým úkolem vybrat jeden song, který bude za tebe lepší. Tady je první možnost. Pitbull, Neo, Time of Your Life. Co na to říkáš, Martine?
2: Není to špatný, ale počkám si, co bude jako druhá možnost.
1: Dobře,
0: okay.
1: Druhá možnost zní takhle.
0: Bylo to nečekaně znovu Pitbull? Nuffy to Chris Brown, International Love.
1: Martine, je to na tobě.
2: No, tak to je jasný, to je Pitbull s Chrisem.
1: Pitbull s Chrisem?
0: OK.
1: Let's go! Takže Wendy, víš, co to znamená?
0: Nebudu dělat.
1: Celý týden. Martine, ne. Moc děkuji, vybral si. Máš nejlepší hudební vkus, seš frajer.
2: Jasně. To je v pohodě, tak jo, mějte se, čau.
1: Počkej, ty to chceš hrozně rychle ukončit. Ještě nám řekni, jestli to někam chceš poslat nebo ne.
2: Pošlu to všem, co tak jedu do práce, ať je to trošku probere.
1: Tak jo, jsi hodný.
0: Tak jo, díky moc, měj se krásně, ať to probere i tebe. Čau.
1: Díky,
2: čau.
1: Tohle byl Martin a Wendy dělá kafe celý týden. Tady je Pitbull. Morning Bull.

0: Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot
2: News. Jih Evropy dál bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Ve Francii a Španělsku se kvůli extrémním vedrům a silnému větru šíří oheň na desítkách míst. Zasažené oblasti opustili statisíce lidí, hasiči pokračují v boji s plameny a úřady varují, že riziko dalších požárů zůstává velmi vysoký. Dvě opilí ženy ukradly repliku meče ze slavný sochy šermíře. Jenže celou dobu je sledoval městský kamerový systém, takže policie zasáhly během několika minut. Ženy teď čelí obvinění z poškození památky. Katy Perry kritizuje Bílý dům za použití jejího hitu Fireworks ve videu zachycující vojenský údery. Tvrdí, že o ničem nevěděla, nikdo ji neoslovil a s použitím písně opravdu nesouhlasila. Fine.

0: Čeky zborci, dobré ráno, je tady další ráno, je tady další hodina, další morning boost a samozřejmě další songy v playlistu. Panic at the Disco-ových High Hopes, With the MC, Beast and Honey, jejich At the Party. No a hlavně za chvilku mrknem na jedno velice, velice důležitý téma.
1: Jaký je to té?
0: No, jak být šťastnější v manželství.
1: Ty víš, jak být šťastnější v manželství?
0: Ne, ale internet prej to ví.
1: Tak jsme doma.
0: Jdeme na to.

0: Michael Jackson. Absolutní legenda. Na legendárním rádiu, na fajnu, jeho Beat It. Dámy a pánové, 11 minut po 7 hodině. Krásné dobré ráno.
1: Pokud máte pocit, že vaše manželství není úplně OK a není úplně tak skvělý, tak máme pro vás jeden tip. Údajně totiž na Harvardu 15 let studovali 12 000 párů, respektive manželských párů, a zjistili, že jsou manželé spokojenější, když žena každý jeden večer nevaří svému muži. Víte, jak se to říká? Je to cooking. Ne, cook queen.
0: No takhle, jako když ta žena neumí vařit, tak to je pak mají ještě šťastnější manželství oba dva. Někdo si samozřejmě pak nemůže

0: Paris, její Vertigo, něco se nám dohrálo tady v pondělí na Fajnu. No a pojďme se pojat na vaše odpovědi.
1: Před malou chvilkou jsme se ptali, co, jak, jako zlepšit manželství, jestli máte nějaký rady, tipy, rady, triky. Pojďme se na to podívat.
0: Je tady zprávy od Handy. Zdravím, já se řídím větou, co mi vždy říkala babička. Ta mi vždy říkala, že pro úspěšné a šťastné manželství funguje naplněný žaludek a prázdné, víme co?
1: Aha, jasně. V tom se tady docela shodujete, jak koukám. Já tady mám třeba zprávu, ona je jakoby docela sprostá, tak já ji přeložím. Neštípat dříví s třískami, ale jen to jedno správné polénko. No?
0: OK, píše taky Pavel. Ahoj, u nás se moc nevaří, večeře jsou studené. Na zahřátí manželství jsme pořídili výřivku.
1: Uj, dobrá. Zpráva od Martina. Pokud chcete zachránit vztah, lomeno manželství, udělejte si děti. Pokud už dítě máte, nedělejte si další.
0: Taky Hanka. Ahoj, u nás je to nastavené tak, že ten, kdo je doma dřív, tak buď vaří, nebo udělá svačiny do práce. Ale udržení manželství je společně strávený čas, starost o druhého a nechat muži chvíli klid, když ho potřebuje.
1: To by se mi taky líbilo. Mám tady zprávu, kterou teda nevím, kdo napsal, ale píše, upřímnost je základ.
0: Jako vlastně jo, pak taky píše Denis, hele, rozhodně být potichu a sklopit uši a poslouchat manželku. Chlape, já vím, že říkáme automaticky, že žena má vždycky pravdu, ale ono se kolikrát ukáže, že jí doopravdy má.
1: No jo,
0: je to tak.
1: Je to tak. Tak dámy a pánové, pokud se stejně jako Reje nechcete ptát, where is my husband, případně manželka, tak tohle jsou tipy, triky, rady, který teda jsou samozřejmě od vás, my jsme jenom přetlumočili. My pojďme dál, za malý okamžik David Guetta, Kid Cudi, Memories, nebo taky Rue Gale, její Pretty on Paper. Hezký ráno. A držíme palce. Manželství. Morning Boost.
2: Fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš TikTok není trapnej. Slibujeme.
6: Hledáš vibe, humor i cool songy?
5: Sleduj Fajn Radio na TikToku.
6: A scrolluj, jako bys neexistoval. Fajn.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
8: Right,
6: Fajn.

0: Terry Swims, Show Bad Dreams. Féteru fajnu, půl osmí ráno. Dámy a pánové, teď tady máme jednu velice takovou zajímavost. Pojďme na ní. Hele, každý jsme někdy snili o tom mít nějakou superschopnost. Jo, někdo chtěl třeba umět lítat, někdo za sebe je třeba neviditelný, někdo chtěl číst lidem myšlenky. Já si jako malej přál, aby mě kousl pavouk a tudíž se stal Spider-Manem. Nebudu lhát, občas to přeju pořád. Ale jedna věc je přát si superschopnost a ta druhá ji opravdu mít. Já jsem včera večer narazil na jednoho týpka, který má superschopnost, kterou by ocenil možná každý strejda. Ano, tenhle muž, říkáme mu třeba Lojzik, tak Lojziku v žaludek normálně vytváří vlastní alkohol. A Lojzik už přes 10 let se opíjí, přesto, že nepije alkohol. Tudíž za alkohol nedá ani floka.
1: Víš, kolik to je ušetřených peněz?
0: Hromada.
1: Wow.
0: Záleží teda jak pro koho, jo? No, tomuhle syndromu si, dámy a pánové, říká syndrom vlastního pivovaru. Tak ať už tenhle syndrom má alkoholik nebo nemá alkoholik, tak alkoholik tenhle syndrom jistě pojmenoval. No, já si říkám, že já bych z tohohle syndromu měl za chvilku žaludek na vodě, respektive na alkoholu, ale jako chápete. Ale tyjo, 24/7 bejt jako opilej.
1: To musí být jako nepříjemný vlastně na jednu stranu.
0: No mega, že jo.
1: Vždycky takový to probuzení po ránu. A když to jedeš asi celou dobu, tak...
0: Právě, už si zvykneš.
1: Jak říká ten panáček na spravení.
0: Mě by zajímalo, co na to jeho manželka. Jestli to bere jako nemoc, anebo na něj při každý hádce jako, co se hádají a už jí dojdou slovo, vytáhne takovou tu kouzelnou větu. Ty jsi zase ožralej! No zajímavý. Chtěla bys mít takovou nemoc?
1: Nechtěla bych mít takovou nemoc.
0: Žádná nemoc není dobrá nemoc. Mm. No jo.

0: Duke Dumont Ocean Drive na fajnu. Dámy a pánové, 1:40 minut po 7 hodině. Tady pro vás máme jednu věc, kterou je třeba probrat. Seriál Are You The One? Tak tenhle seriál jde pomalu, jistě, do finále. A my jako fajn jsme samozřejmě u toho a to dění pro vás sledujeme z první ruky. Respektive naši moderátoři, Kristýnka a Alberto, kteří si prostě na paškál vzali podcast, který se nazývá Posedlí, právě Are You The One? A všechno to sledujou.
1: Všechno to sledujou a všechno to vždycky zhrnou. Ve čtvrtek takhle vždycky vychází jeden díl. No a je důležitý říct, že tenhle ten týden bude poslední týden. Co si pamatujeme ze čtvrtka, tak víme, že Adéla rozřazovala účastníky, jak by mohli být asi v páru a samozřejmě to vyply předtím, než nám dali vědět, kdo je, s kým a je to OK. Takže jsem jako pravděpodobně, to znamená, že se hodně dobře trefila. Mm-hmm. Tak jsem zvědavá, kdo vyhraje ty penízky.
0: No, tak uvidíme. Dámy a pánové, a pokud vy chcete být před finále obraze, tak jako Wendy, tak určitě náš podcast Posedlí Are You The One, který můžete sledovat právě na YouTube, kde nás najdete jako fajn, a nebo taky u nás na Instagramu, kde jsou nějaký ty reelska. Tak jo, držíme palce účastníkům, za malý okamžik Justin Bieber. Morning Boost. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: Wallet Back. Něco se nám právě teďka dohrálo tady na Fajnu 9 minutek do 8 hodiny. No a pojďme na nějaký ten bizár.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
2: Herečka z filmu pro dospělé se stala senátorkou v Kolumbii. Ano, ano. Ano, to, že v tomto světě je možné vše, to víme už dlouho, ale občas se nestíháme divit. Dobrém slova smyslu. Ne, že by se prostě nemohla stát tato žena senátorkou, to je jako hezký. A hlavně jako potvrzení, že dobře udělala. A že dobře udělaná kampaň může fungovat. Nepodařilo se mi teda najít, jak ta kampaň probíhala, samozřejmě bez předsudku. Hádáme, že za každým videem, kromě tohohle, zaznělo Vote for Amaranta. My samozřejmě budeme držet palce, jsme zvědaví, jak si povede, snad to tam nedoje. Takže bývalá pornoherečka, novinářka, taky letuška, policistka, je teď senátorka. Zkušenosti jistě bohatý.
0: Do politiky jako dělala.
2: Oh. Špatný jingle. Hele, všimla jsi, že naše jingly jsou podobný jak ty z této stránky?
0: Nevím, kde si vlastně náš dáfa bere inspiraci, viď?
2: Poslouchej. Morning Boost. Fajn. Co tam bude? Dáfo! Tame Impala, Jenny, Dracula, právě jako na Fajnu. Hezký ráno.

0: Sme online. Online. Sme na DAB+. Plus. Sme v aplikácii Rádia.cz. Hot News.
1: Nejvyšší česká hora zažívá o víkendech pořádný nápor. Na Sněžku míří tisíce turistů a v okolí vrcholu se tvoří dlouhé fronty. Správci Krkonošského národního parku upozorňují, že velké množství návštěvníků zatěžuje místní přírodu a proto posilují ochranu nejcitlivějších míst. Na košickém letišti došlo k vážnému nebezpečnému incidentu. Muž se v noci dostal do střežené části letiště, prošel se po ploše a dostal se až na palubu letadla mířícího do Vídně. Posádka objevila krátce před odletem a let nabral zhruba dvouhodinový zpoždění. V Rusku uspořádali hodně netradiční soutěž. Účastníci v ní pili nápoje přímo z záchodových míst a následně se utkali v tom, kdo nejdéle vydrží sedět na toaletě.
2: Lidstvo. Fajn

0: krásné dobré pondělní ráno všem, 8. hodina je tady, s tou pokračuje Morning Bus na Fajnu. No a kromě sezení na záchodě si řekneme, kdo je nejposlouchanější interpret na záchodě. Do té doby samozřejmě nějaký ty songy.
1: Jako třeba Dua Lipa, Training Season, něco, co momentálně právě trenduje na TikToku, ale do té doby ještě BB Rexha a Faithless, New Religion.
0: Tak hezký ráno, jdem na to. Morning Boost. Fajn.

0: si Dua Lipa vymanifestovala svého manžela. Můžete i vy, training seasons, training season, to jsem chtěla říct krásný, dobrý ráno, posloucháte, fajn.
1: Dámy a pánové, chtěl bych jenom dát takový menší upozornění, že následující vstup není nikým zaplacený, je to jenom čistě, jakože vám to chceme prostě říct. Já jsem včera totiž narazil na jeden článek, ve kterém si píše, že IKEA, ano, ten prodejce nábytku, teď bude dělat soutěž, kdy výherce na konci téhle soutěže dostane 10 minut a bude moct běhat prostě po IKEA a nabrat, co se vejde do té modré tašky, takový ty ikonické tašky. Všechno, co se tam vejde, tak to bude nakonec tvoje zdarma. Což je absolutně, absolutně super. Zvlášť pro někoho, kdo si vybavuje teď nově byt třeba.
0: No, je to tak?
1: Já bych třeba běžel hned pro nějaký útěrky. Když není dostatek nikdy.
0: Vždycky málo.
1: Nevím, třeba takový ty plyšáci, ty jsou taky dobrý, mě baví.
0: Tím vybavíš ten barák hodně, veď? Já bych vzala asi nějaký jako nádobí. Víš, jakože nějaký jako hrnce a tak.
1: A, dobrý nápad.
0: Protože těch taky není nikdy.
1: To víš, to chce takový už jako plán promyšlený dopředu, pro co poběžíš prostě, protože pak
0: to
1: tam
0: nebudeš... To musíš mít daný, no.
1: No jasně, tam nebudeš pobíhat, že jo, jen tak. Musíš to mít prostě vymyšlený. Tak dámy a pánové, kdo byste náhodou chtěl pobíhat po IKEA stejně jako my, tak mrkněte, když tak, na stránky IKEA a oni tam budou mít určitě víc podrobností, kde a jak co vyplnit a tak možná byste, když tak případně mohli být dvě mezi těmi deseti, kteří nakonec takhle po té IKEA budou pobíhat.
0: Já se asi přihlásím.
1: Já taky. Tak tam budeme pak pobíhat spolu. Dámy a pánové, pokračujeme dál, další vždycky hot a vždycky fresh songy právě jako na fajnu.
2: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Homer pustil party.

0: randej něco, co všichni chtějí poslouchat, ale.
1: No to je tohle. Dobře. Tak jo, Suffocus Elevate, právě jako na fajnou.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead, tohle je Morning Bush na Fajnu. Krásné dobré ráno všem, 19 minut po 8 hodině, playlist na Fajnu připravený dál. Za malý okamžik opět nějaké ty písničky.
1: Homer pustil Bart.
2: Ne, Fikere, ne. Okay. Tohle to nebude.
0: Proč ne?
2: On nebude.
0: Otevřel dveře.
1: On otevřel dveře.
2: Ne.
0: Och jo. Tak třeba takhle?
2: Tohle už je lepší.
0: Dobře. Joeyho End of Beginning. Za malou chvilku. Krom toho
2: taky Hozier, jeho Nobody Soldier. Všechno pro lepší ráno. Nebojte se, Homer nepustil Barty, to nebude.

0: Honzo, je ne.
1: Ach jo. Ještě ti můžu pustit March, nepustila Lizy.
0: Ne, budou tyhle ty dvě pecky pro vás, abyste si užili ráno, ne, aby vám ho nějaký Honza zprotivil.
1: Naopak, vylepšoval. No dobře, Vendy, dobře. Hele, dokázala bys si jen tak jako teďkon mimo hru tipnout, kdo je nejposlouchanější interpret na záchodě?
0: Nevím. Asi ne.
1: Dobře, tak se nechte překvapit ostatní. Za chvilku si to povíme totiž. Morning Boost.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Častěji už tam bude.
2: Přestaň. Štíhá mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Máme problém.
1: Rage Bay 10 z 10.
0: Vypni to!
1: Dobře, dobře, no dobře.
2: I just can't get enough. Fine.

0: Haven, Caitlin, Aragon, jejich Ayoran, něco se nám dohrálo tady při pondělí na Fajnu.
1: Dámy a pánové, takhle. Přemýšleli jste někdy nad tím, koho lidé nejčastěji poslouchají na záchodě při vykonávání potřeby? Já taky ne, ale někdo zřejmě ano a máme tu bohužel, možná bohu díky, neoficiální seznam nejposlouchanějších interpretů na záchodě. Wow! Tak schválně posuďte sami, jestli to souhlasí, případně jestli byste tam nějakýho interpreta vyměnili, doplnili. Takže, pojďme rovnou na třetí místo. Třetí místo obsadila tato kapela. Takový povzbudivý.
0: To je takový to, máš prostě dobrý pocit, když jsi na tom záchodě, ne?
1: Jo, dobrý pocit a jakoby chceš to jako přemoct. Tak asi dobrý, pojďme asi na druhý místo, ne? Shakira. Jak jinak, že jo? Představ si, že jsi na tom záchodě. A tam děláš.
0: Ale třeba to někomu pomáhá, aby to bylo
1: jo?
0: Rychlejší, viď? Kulantně řečeno.
1: Dobrá, tak jo. Blížíme se pomalu do finále. Teda pomalu, teď je finále. Na prvním místě se, dámy a pánové, umístil Weekend.
0: Poslouchám, víš, tak jakoby každý ten song a každý ten interpret si myslím, že vyzařuje něco jiného, kdy to můžeš poslouchat.
1: Ano.
0: Myslím si, že tenhle ten song Save Your Tears bude ve chvíli, kdy jsi snědl něco fakt velmi pálivýho.
1: No a teda nečekal bych, že bych jako u toho měl teda poslouchat potom snědení něčeho pálivýho Víkenda, ale minimálně Víkend mi to trvat bude. Ach jo, jo, dobrý, tak to máme teda. Jinak jako v pohodě, jsme rádio, hrajeme písničky a jako dobře. Tak, dámy a pánové, dejte vědět, jestli byste tam někoho doplnili. 724634634.
0: Jedna zpráva tady upřímně jako teda přišla a je tady napsaný, tak já bych tam přidal Lunatic, to je doslova k...
1: Já běžím na záchod.

0: Tohle je pondělní morning bush na fajnu Sigma, Nobody to Love. 3 minuty před 9:15. Dámy a pánové, před malou chvilkou jsme tady řešili nejvíc poslouchaný interprety na záchodě. To, že to vyhrál víkend, už víme. Taky se nás zajímalo, jestli máte vy nějaký tipy. Ano, přišel nám dokonce jeden tip. Wow. Bendy, přečteš, prosím.
1: Jednoznačně Miraj. Když nemůžeš, tak přidej víc David.
0: Děkujeme za tento tip. Tak my pojďme přidat víc teď u nás playlistu písničky do každý situace.
1: Hlavně pro lepší ráno jsem chtěla říct.
0: Dobře. Já taky.
1: Robin Čusikala, so we meet. AM to PM, od rána až do večera.
0: Na záchodě. Kromě toho taky nostalgická záležitost.

0: tyhle songy za malý okamžik na lepší ráno. Tak, lepší ráno. Morning Boost. Fajn.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
4: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Are you ready? This is Bruno Mars.
6: I'm Lil Weezy. It's Sabrina Carpenter.
7: Music. Fine.

0: Alan Walker, jeho Dark Side na Fajnu, 8 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, tento čas značí pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešní pondělí, pro dnešní ráno u konce. A já se ptám, Wendy, co tě dnes bavilo nejvíc?
1: Interpreti na záchodě.
0: Ano, a shodneme se, my se shodneme. Ano, to jsme tady řešili, jak jsou nejposlouchanější interpreti na záchodě. Kromě toho jsme řešili i taky nějaký jiný věci.
1: Jo, třeba nějaký 3 random fakta.
0: Třeba, nebo já nevím.
1: Třeba pornoherečku, co bude v...
0: Ano, ano, ano.
1: Co bude v politice.
0: Samý důležitý věci prostě. A samý důležitý věci zase zítra ráno o česti. Tak si mějte krásně. A čekiš.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Chorvatský pláže řeší nečekaný problém. Několik lidí tam pokousali mořský želvy. Schytali to stehna, ruce, záda i zadek. Mezi zraněnými bylo dokonce i dítě. Odborníci zatím zkoumají, proč jsou želvy agresivnější než obvykle. A celkově turistům doporučují držet si od nich odstup. Hongkongský úřady dál rozšiřují cenzuru. Nově se zaměřují hlavně na nezávislý vydavatele a knihkupectví, který nabízejí politicky citlivý titulky. Podle kritiků roste tlak na svobodu slova a vydavatelé čím dál častěji sami omezují, co vydávají nebo prodávají. Hvězda Love Islandu a Survivoru Ráchelka sdílela starší fotky a fanoušci zůstali překvapení. Bez dreadů i estetických úprav vypadala úplně jinak a řada lidí jí napsala, že prej vypadala líp.
3: Fine. Music Boost.
4: Music Boost.
3: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Fine.
6: Hezké ráno, dobrý den, doufám, že váš víkend stačil k tomu, abyste si pořádně odpočinuli, no a jestli ne, odpočinete si v práci. Se mnou a Andreou, taky playlistem Fine Rádia, startuje dnešní Music Boost, no a konkrétně dnešní Gimme 5, to je 5 songů na rozjezd. Já mlčím, vy jen posloucháte.
4: Music Boost.
3: Gimme 5.

Nejoriginálnější song roku 2025, Huntrix, jejich Golden a zároveň taky song, který nám dneska uzavírá Gimme Five na Fajnu. No, včera měl v Praze zase někdo koncert. Ano, byl to Pitbull a ano, bylo to v Letňanech v rámci turné I Am Back. Byl to asi dobrý koncert, já tam sice nebyla, ale samozřejmě prostřednictvím sociálních sítích jsem zjistila, že to fakt jako vypadalo dost dobře. Takže ten z vás, kdo tam byl, tak vlastně trošku závidím a příště to taky možná lépe naplánuju a zvážím to. V Letňanech se ale podle mě taky nekonal jenom koncert Pitbulla. Konalo se zároveň taky největší setkání plešatých lidí v České republice a polovina z nich měla vlasy. To je to důležitý, jo. Na koncert dorazilo podle médií přibližně 22 tisíc lidí a skoro všichni dodrželi takový ten pitbullovský nepsaný dress code, který už roky lidi dodržou, a to je, že si prostě kupujou ty umělý plešky a dělají, že jsou plešatý, protože pitbull prostě plešatý je. A mně to přijde cool. Já vlastně mám ráda, když nějaký zpěvák má něco takového svého, takový svůj jako něco osobitýho, a my pak na těch koncertech můžeme tak trošku dodržet něco společně. No, Pitbull má osobitýho to, že nemá vlasy, a to mi taky přijde cool. Takže příště všichni zvážit. Za chvilku Bruno Mars, I Just Might. Panečku, tak Bruno má vlasy. Já nevím, no doufám, že všichni víte, jak vypadá Bruno Mars. Ten má opravdu... To si myslím, že bychom mu všichni i my ženy měli závidět, protože ty jeho opravdu kadeře, černý, huňatý, kudrnatý. To znamená, až bude mít Bruno Mars koncert, tak to bude těžší. Are you ready for this?

Ellie Farben, Supergirl. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. Jestli mi při pondělku něco udělalo fakt velkou radost, tak je to, prosím vás, potvrzení koncertu Teddyho Swimse v Praze. Já to miluju. Já tam potřebuju, musím tam být. Jako fakt doufám, že tohle poslouchá někdo z mojí rodiny a zapíše si to jako dárek k Vánocům, protože to potřebuju. Prodej vstupenek, prosím vás, bude zahájen už tenhle čtvrtek od 10 hodin. Koncert bude už 20. března příštího roku, to znamená prostě za chvilku. Teddy Swims, 100% všichni víme, o koho jde, prostě zpěvák, který na první pohled působí docela jako drsný motorkář, ale v rozhovorech nebo na pódiu, když se podíváte na ty videa, je spíš takový klidný, dost vtipný a hlavně takový vděčný za podporu. Tím se docela hodně jakoby proslavil, že právě ta jeho autenticita je jedním z důvodů, proč si kolem sebe udělal tak loajální publikum, včetně mě. To znamená čtvrtek, lidi. 31. si pišme prostě 10.00 před prodej vstupenek na Teddyho. Prosím vás, jestli tápete, kdo to je. Už víme, jo? Ten mužský chrapláček, který si na Fajnu dáváme. Tak to bude Teddyk, 23. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Carsony, Midnight Sun dohrává v Music Boostu 3:45 na Fajnu. No a na Fajnu samozřejmě pokračujeme. Jestli nám někdo nesmí chybět za malý okamžik, jsou to One Republic, jejich West Coast. Tohle bude Jelly Roll, Your Hands Up. Je to song, který vypráví o třech momentech v jeho životě, kdy měl ruce nahoře. Měl je na koncertě, při zatčení a pak taky v kostele. Tak jako to je Jelly Roll, jo. Ale co jste vy? Kdy jste měli ve svém životě ruce nahoře vy? Tak asi na základce, když jsme se hlásili k tabuli, že jo? Já jsem to teda moc nedělala. Pojďme si vzpomenout ty okamžiky. 724634634. Kdy jste měli naposledy ruce nahoře a proč? Music Boost. Music
1: Boost. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Drive Safe, to je song, který si dáváme společně s Neil Horanem, taky Mal Smith. Tohle je dnešní pondělní dopoledne na Fajnu. Kdy jste naposledy zvedli ruce? Nebo ruku? To je úplně jedno. To byla moje otázka před chvilkou, jestli vlastně my vůbec zvedáme ještě ruce. Naposledy ve škole, když jsem se hlásila, to napsala jedna posluchačka, já se potom asi podepíšu, možná to mám fakt stejně. Anička každý ráno, když máma na řidiče autobusu, aby zastavil, to je úplně fantastický. Napsal taky Tomáš, že celá festivalová sezóna obsahuje zvedání rukou. A to je pravda. Vlastně obecně i jakoby hudba a koncerty, že asi jako jo, tam asi zvedáme ruce. A taky přišla zpráva a na to jsem úplně zapomněla, když se fandí. Tady teda někdo napsal konkrétně fotbal, ale podle mě to může být po jakýkoliv sport. Když fandíme, tak jako máme tendenci jakoby zvedat ruce a prostě bouřit se, že jo. Tak vidíte, tak ještě zvedáme ruce. Pak mi jaký přišla zpráva, která mě úplně rozsekala, tak ještě, že se neptáš na nohy. To by byl jiný spam.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Jih Evropy dál bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Ve Francii a Španělsku se kvůli extrémním vedrům a silnému větru šíří oheň na desítkách míst. Zasažené oblasti opustili statisíce lidí, hasiči pokračují v boji s plameny a úřady varují, že riziko dalších požárů zůstává velmi vysoký. Dvě opilí ženy ukradly repliku meče ze slavný sochy Šermíře. Jenže celou dobu je sledoval městský kamerový systém, takže policie zasáhly během několika minut. Ženy teď čelí obvinění z poškození památky. Katy Perry kritizuje Bílý dům za použití jejího hitu Fireworks ve videu zachycující vojenský údery. Tvrdí, že o ničem nevěděla, nikdo ji neoslovil a s použitím písně opravdu nesouhlasila.
1: Fine. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fine.
3: Pondělní dopoledne pokračuje. Tady na Fajnu tomu říkáme Music Boost. Tohle je start druhý společný hodinky. I já tomu říkám, pojďme práci nakopat zadek a pojďme si to sakra společně s tímhle playlistem užít. Jedno jak tomu, kdo říká, důležitý je to poslouchat.
1: Music Boost.
3: Tohle už je Miley Cyrus. Tak hezky dopoledne, ať vám to utíká, udějte si kafe a dávejte si Fajn.

dopoledne na Fajnu. Forever Dream, tohle je Alex Warren. Něco tě bolí? Doktor to spraví. Magazín Forbes poprvý sestavil žebříček 50 nejlepších lékařů v České republice. Hodnotil se odborný přínos, výsledky výzkum i respekt mezi kolegy. Já se musím přiznat k něčemu, co se týká lékařů. Je to taká moje teorie, po kterou se potřebuju podepsat. Musím říct, že jestli něco pozitivního přinesla covidová éra, tak je to prosím vás pohled na doktory. Dřív jsem kolem sebe jako dost vnímala takovýto český stěžování si na lékaře, jo. No, moc dlouho sedím v čekárně, no blbě to zavázal. No, podepsal mi fakt jako drahý léky, přitom jsem koukala, že jako jsou i levnější. No hele, dal mi termín až za měsíc. Určitě tyhle věty asi znáte, buď jste je sami řekli, nebo jste je někde slyšeli. A já musím říct, že mám pocit, že po covidu se to jakoby změnilo. Že jako to trošku ubylo a lidi naopak se začali těch lékařů víc jako vážit, protože to prostě byla náročná a stresová záležitost, prostě ten covid, a bylo to takový to, že bylo málo léků, málo pomoci, no a najednou jsme zjistili, že nemůžeme se úplně ve všem jako spoléhat na to, že každému se jakoby vždycky podaří jakoby dostat ten termín, dostat ty léky. Takže já bych chtěla tady jako vyzvat takový velký hold vlastně všem doktorům, protože musím říct, že čím jsem starší, tak si jako více těch lékařů vážím. Já vím, že jste u mě vždycky zvyklí na nějaký vtípky, jo, že to vždycky jako něčím srazím, ale tady to nečekejte. Tady to ničím srážet nebudu, ale musím prostě říct, že je to asi 2 měsíce, co já mám transplantovanou novou rohovku, protože jsem prostě přišla o zrak pravého oka. A vlastně to, že jsem si uvědomila, že vůbec žijeme v době, kdy někdo dokáže transplantovat někomu rohovku, že to někdo jako dokáže. Miluju to. To znamená, všichni lékaři, milujeme vás. Pro vás Jonas Brothers a jejich Sakr. Já nic víc neumím. Já vám můžu dát jenom ten song.

0: Sucker. Tohle jsou Jonas Brothers. I'm a sucker for you. No a s playlistem Fajn Rádia se pokračuje. Potřebujeme si dát nějaký song, nějaký, já nevím, který by pro nás měl nějakou dobrou message. No, nevím, jestli je to zrovna Somber a Homewrecker. Prostě já z Homewrecker je někdo, kdo prostě vleze do manželství a jednoho si vezme. To znamená, je to jako milenec. To znamená, Homewrecker je song o tom, jaký to je prostě... Vzít si prostě něčí manželku. Tak nevím, jestli je to úplně ta message, kterou jsme pro dnešek potřebovali, ale třeba jo. Já nevím, jaký žijete životy. Třeba jste to potřebovali. Takže Somber pro vás za chvíli.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Let Me Love You, tohle je DJ Snake, taky Justin Bieber na fajnu. No a před námi v tenhle čas, tenhle den, jako vždycky.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex s ex je jako vracet se do hořícího domu pro nabíječku. No sice si nabiješ telefon, ale k čemu ti bude, když ti na něj zase nezavolá?

0: Music Boost s Fajnem. Tohle byl Nico Santos, jo, Home to You. Za chvilku song věnovaný všem ženám. Harry Star sice myslí American Girls, my myslíme i ty český. Myslíme úplně všechny ženy. Tenhle song, prosím vás, napsal Harry pro svoje kámoše, kteří si našli už nějakou lásku svého života a dokázali se oženit. No a my taky věnujeme všem, kteří jste se dokázali třeba vdát nebo oženit. Je to náročný, já vím, taky to teď čerstvě zažívám, ale aspoň máme vlastně songy, které jsou nám věnovaný. A to je fajn. Takže za chvilku Harry. Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: My name is Summer. What up, it's Kehlani. Hey, it's Taylor Swift. Back to the hits. Right, babe. Fine.

Dnešní pondělní dopoledne na Fajnu. Pozor, pozor, žralok. Věta, která nás straší pokaždý, když po filmu Čelisti vyrazíme k moři. Ale se asi nemusíme koukat ani na Čelisti, ale prostě asi se shodneme na tom, že vždycky, když si jdete zaplavat do moře, tak vás napadne taková ta myšlenka, a co kdyby tady plaval? Já vím, že jsme sice v Chorvatsku, ale co kdyby on tady chudáček se prostě ztratil a najednou by tady byl a kousnul nás. Tak já jenom hlásím, že příroda změnila trošku pravidla a budeme za chvilku říkat pozor, želva. V Chorvatsku zaznamenali teď několik případů, kdy mořský želvy začaly napadat lidi. Kousání do stehen, do zadku, do zad a podobně. Několik Čechů dokonce napadeno mořskou želvou. Teď to tady mám před sebou ten článek a normálně nestačím se divit. Jako představte si tu situaci, jak prostě plavet. Je, želva, je, to je hezký. A ne, no tak já jenom, že prostě nemusíme už prostě vynadávat, jenom nadávat těm žralokům prostě a bát se jenom těch žraloků. Žralokům jsou úplně jedno. Ty si teď plavou úplně někde pryč a teď jsou tady želvy. Fajn.

0: Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soulsos.
1: Fajn. Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího. Fajn. Jsme online.
4: Online. Jsme na DAB+.
0: Plus. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Nejvyšší Česká hora zažívá o víkendech pořádný nápor. Na Sněžku míří tisíce turistů a v okolí vrcholu se tvoří dlouhé fronty. Správci Krkonošského národního parku upozorňují, že velké množství návštěvníků zatěžuje místní přírodu a proto posilují ochranu nejcitlivějších míst. Na košickém letišti došlo k vážnému nebezpečnému incidentu. Muž se v noci dostal do střežené části letiště, prošel se po ploše a dostal se až na palubu letadla mířícího do Vídně. Posádka objevila krátce před odletem a let nabral zhruba dvouhodinový zpoždění. V Rusku uspořádali hodně netradiční soutěž. Účastníci v ní pili nápoje přímo ze záchodových míst a následně se utkali v tom, kdo nejdéle vydrží sedět na toaletě.
0: Fajn. Music Boost.
6: Music Boost. Music Boost.
7: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
8: S 11. hodinou se mrkneme na Katy Perry, ta teď řeší jednu takovou nepříjemnost, tak ať nejsme pozadu, něco málo o tom. No a taky si dáme samozřejmě náš playlist Fine Radio. Tohle je Music Boost, já jsem Andrea a my jdeme do třetí společný hoďky.
0: Music Boost.
8: Tohle je Shade, Zane i Trampoline.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Tohle je opět Ray, kterou si dáváme na fajnu 3 minutky do 11:15. Představte si, že něco vymyslíte, vynaleznete, vyrobíte a někdo to pak vezme a použije na něco, s čím fakt nesouhlasíte. Něco, co zažilo několik režisérů a teď prožívá zpěvačka Katy Perry. Oficiální účet Bílého domu na TikToku totiž použil její hit Firework jako hudební doprovod k videu, který vlastně zachycuje americké útoky na Irán. To znamená, někdo to vezme a použije na něco fakt jako hodně negativního, ostrýho a prostě jako není to úplně OK. Ve svém vyjádření Katy teď uvedla, že s tím absolutně nesouhlasí, chce nějakou omluvu a chce, aby se to okamžitě stáhlo. Bílej dům ale zatím na její kritiku oficiálně nereagoval, tak uvidíme, kam až tenhle vlastně jako střet zájmu povede. No ale představte si prostě tu situaci. Prostě někdo v Bílém domě chce prostě zadat svýmu manažerovi na sociální sítě, hele, chceme nějaký video, jo, ať je to prostě jako hluboký, jo, válka, prostě bomby a rakety a chce to nějaký song, prostě tohle. Vlastně song, který naopak má být o poselstvím, který by mělo symbolizovat naopak naději, sílu a odvahu, tak někdo to pak vezme úplně, použije úplně naopak. Takže my se samozřejmě Katy nedivíme. Na druhou stranu, oni tam museli šoubnout nějaký song, že jo? Nemohli jako nějaký vymyslet. Takže ať by tam ta písnička byla jakákoliv, to by si asi vždycky každý stěžoval. A udělat to bez songu, to se dneska nedělá. Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem. Spíš ti v něm udělá

0: Live, tohle je skvělý hlas Luise Capaldiho, který si dáváme ještě chvilku na fajnu. A ta chvilka skončila právě teď. Ale za další chvilku, další skvělý songy, Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. A taky nebude chybět Romeo, který dokola pořád opakuje stejnou větu. Ale je to dobrý song. Já furt čekám na tu větu. Dobře, tak těch vět tam řekne asi víc, ale ten refrén je pořád stále a stále opakující a je tenhle. Jo? Tak za chvíli.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam budem?
5: Přestaň, štíl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Fajn rádio. Hits play

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lil Weepy.
4: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

0: Fastboy, taky Clock Rock, jejich Born Again, tohle je dnešní Music Boost, dnešní pondělní dopoledne na Fajnu. No a Slavia Praha hlásí novinky. O víkendu byl takový hodně zvláštní domácí zápas, nevím, jestli jste to zaregistrovali. Normálně je tribuna plná dospělých chlapů, kteří 90 minut vysvětlou rozhodčímu, že fotbalu rozumí víc než on. Ale tentokrát přišel trest, dospělí fanoušci museli zůstat doma a zopakovat si pravidla, hlavně to, že testovat trávník se opravdu může jenom u sebe doma. A místo klasického kotle dorazila dětská školka. Já musím říct, že to byla asi nejbezpečnější tribuna v historii Slavie. Žádná pyrotechnika, žádný házení předmětů, žádný sprostý pokřiky. Největší konflikt byl pravděpodobně o to, kdo sedí u zábradlí a kdo dostane prostě hranolky navíc. Na stadion totiž zdarma nově můžou organizované skupinky dětí do 12 let. A mně se to líbí. Líbí se mi, že když prostě se dospělí chovají jako děti, tak na fotbal pak můžou jen děti. Teď to dává smysl.
1: Zdravím všechny posluchače Fajn rádia. Já jsem Ruka. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Bibi Rexa. Dnešní pondělní, fajn, přesně ve 3:15, ve kterém si za chvilku dáme song od Drakea, Hold On, We Are Going Home. Vyšel v roce 2013, je velmi romantický. Zpívá tam vlastně o tom, že chce být s člověkem, který ho miluje a že se snaží vlastně o vztah, o nějaký milostný vztah a snaží se ho jako udržet pohromadě. To znamená, tenhle song budeme věnovat všem, kteří zažíváte třeba letošní letní lásku. A jestli ji nezažíváte, tak máte smůlu a bude třeba další song pro vás od Terryho Swimse, Mr. Know It All, jo? Ale od Drakea je to jenom pro ty zamilovaný. Tak leďte fajn. Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Mamma Mia Teddy Swims, který 20. března příštího roku vystoupí v Praze. Tenhle čtvrtek lístky v předprodeji. Budíček na 10.00. Jeho Mr. Know-it-all. Dneska 24, zítra 27, středa 30, čtvrtek 36 a konec týdne skoro 40. Prosím vás, tohle není body count. To je krutá realita počasí, který se na nás zase chystá. Takže jestli nemáte ještě tu klimatizaci, tak dneska to zvažte. Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Chorvatský pláže řeší nečekaný problém. Několik lidí tam pokousali mořský želvy. Schytali to stehna, ruce, záda i zadek. Mezi zraněnými bylo dokonce i dítě. Odborníci zatím zkoumají, proč jsou želvy agresivnější než obvykle. A celkově turistům doporučují držet si od nich odstup. Hongkongský úřady dál rozšiřují cenzuru. Nově se zaměřují hlavně na nezávislý vydavatele a knihkupectví, který nabízejí politicky citlivý titulky. Podle kritiků roste tlak na svobodu slova a vydavatelé čím dál častěji sami omezují, co vydávají nebo prodávají. Hvězda Love Islandu a Survivoru Ráchelka sdílela starší fotky a fanoušci zůstali překvapení. Bez dreadů i estetických úprav vypadala úplně jinak a řada lidí jí napsala, že prej vypadala líp.
3: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost.
3: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
5: Třetí minutka po 12. hodině, tak doufám, že jste splašili nějaký dobrý oběd a jestli ne, tak to můžete teď udělat. Já vám k tomu nebudu posílat nic k obědu, to nedokážu, ale pošlu vám skvělý playlist. To umím. Olivia Rodrigo, Caramel with the Comp, nebo právě teď Kelin, Sofie a jejich pistácie. Skáčeme do poslední společný hoďky.
3: Music Boost.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dnešní pondělí s Fajnem. Jestli náhodou jste měli takový nový business plán nebo zájem točit videa prostřednictvím těch chytrých brýlí, tak se na to pojďme vykašlat. Pokud totiž uvidíte na sockách video, který natočil někdo jako prank na netušící lidi prostřednictvím chytrých brýlí, tak je to pravděpodobně naposledy, co takový video vidíte. TikTok a Instagram se spojili dohromady a tvrdě zasahou teď proti vlastně těmto videím, kteří vlastně trošku nabourávají soukromí nás lidí. To znamená, jestli tohle jste chtěli začít natáčet, dělat si na ulici prostě srandu z lidí, který o tom neví, tak prostě to nepůjde. Takže konec. Budete si muset vymyslet něco jiného. Třeba točit, jak mícháte různý šejky. Prosím vás, to je teď velký trend. Furt na mě, můj algoritmus ukazuje, jak někdo prostě jenom míchá šejky. Prostě hází do toho mixéru banán, hrušku, šejkuje to a pak to pije. Tak třeba tohle zkuste.
1: Fajn.

0: Wrecked, tohle jsou Imagine Dragons na Fajnu. Říká se, že vlastně pondělí je nejnáročnější den v týdnu kvůli tomu, nebo v pracovním týdnu, kvůli tomu, že právě po tom víkendu, potom jak odpočíváme, znova jako nastartovat se. Ale já si myslím, že to tak není, že prostě náročnější jsou třeba středy a čtvrtky, že naopak to pondělí máme takový jako docela dost furt energie. To znamená, pojďme to pondělí v té hlavě trošku přepsat a to tak, že to není náročný den, ale prostě naopak, úplně na chill, pohoda. A o to větší pohoda to je, když si za chvilku pustíme Michaela Jacksona, jeho Billie Jean. Pořád v kinech, zatím nejvýdělečnější film tohoto roku. Dokument o Michaelovi, kdo neviděl, tak okamžitě napravte. A zaspívá se taky Dominic Fike, jeho White Keys. Takže krásný pondělí, na chill pohoda den, na Fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Fajn Rádio. Poslouchej nás online na Fajn Rádio.

stronger. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Fresh. Pondělní odpoledne s Fajnem. No a jestli jste ráno nestihli lubriku.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex s ex je jako vracet se do hořícího domu pro nabíječku. No sice si nabiješ telefon, ale k čemu ti bude, když ti na ní zase nezavolá? Fajn.

0: Felixian Jihar Take Pride. Tohle je dnešní Music Boost, pondělí odpoledne na Fajnu. Já vám ale smutně prozradím, že za chvilku společně skončíme. Ne úplně, jenom dneska. A jak už bývá naším zvykem, poslední song někomu věnujeme. Lady Gaga, která v roce 2010 vydala song Alejandro. Dneska bychom to do našeho českého jazyka přeložili jako Alexandr, mužské jméno. Je to song o loučení s bývalou láskou, o odmítnutí a návratu do starého vztahu. Tím pádem dneska tenhle song pojďme věnovat někomu, kdo si třeba prochází rozchodem. Takže si tam pojďme dosadit to jméno toho dotyčního, takže to nebude třeba Alejandro, bude to třeba Alestando, Alestando. Záleží, s kým jste se rozešli. Tak tohle v Music Boostu, poslední společný song, už za chvíli. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, volk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Young Tonus, taky Dennis Lloyd, Diamonds. Tohle je poslední společný song dnešního Music Boostu. Je na čase udělat pápa. Nebojte se, teď ale 4 následující hodinky s Kristinkou, takže o nic nepřijdete, ba naopak. Možná to bude více zajímavější. Kristinka tady úplně dneska namotivovaná z vašeho odpoledne udělat opravdu jako velký nářez. Takže vylaďte fajn. No a já odcházím a těším se na vás zase zítra. Děkuju za dnešní Music Boost. Zítra 9.00 opět startujeme. A vy nezapomeňte, zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn. Music Boost. Tohle

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Jsme online.
5: Online.
0: Jsme na DAB+.
4: Plus.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Lesní požáry dál sužují jih Evropy. Ve Francii i Španělsku se kvůli extrémně vysokým teplotám a taky silnému větru šíří oheň na desítkách míst. Z ohrožených oblastí už odešly 100 000 lidí. Hasiči pokračují v náročném hašení a úřady upozorňují, že nebezpečí vzniku dalších požárů zůstává velmi vysoké. Policisté během několika minut dopadly dvě opilé ženy, které odcizily repliku meče ze známé sochy Šermíře. Po celou dobu je totiž sledoval městský kamerový systém. Teď obě čelí obvinění z poškození kulturní památky. Katy Perry se ostře ohradila proti tomu, že Bílý dům použil její hit Firework ve videu zachycujícím vojenské údery. Uvedla, že o ničem předem nevěděla, nikdo ji nekontaktoval a s použitím skladby zásadně nesouhlasí.
4: Fajn.
7: Krásný pondělní odpoledne, já vás vítám u vašeho Fajn warm-upu se mnou s Kristý. Jak říkala Aja, že to bude nálož, no tak to uvidíme. Vy víte, že já se vždycky snažím udělat z toho co největší party, ale pokud jste stejně jako já včera byli na Pitbullovi, tak se dneska musíme trošku i vyklidnit. Nebojte, bude dobrá nálada, budou party tracky, ale bude i nějaký třeba emoce a tak dále. No užijem si to spolu 4 hoďky před náma, tak pojďme na to, není na co čekat. První song právě teď. Oh, 24 Karat Golden a Ian Dior, jejich mood. Tak se pojďme dostat do dobrýho moodu.

tady za oknem prší, ale to nic nemění na tom, že jsme si právě společně užili další letní banger. Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and a Beat na Fajnu. No a teď něco pro příznivce koleček. Myslím, ty z vás, co jsou posedlí hodinkama, chytrýma hodinkama, tomu, kolik nachodíte kroků, jaký máte spánkový skóre a tak dále, tak spozorněte. Protože možná jste trošku blázni, nebo takhle, záleží. Jste ty blázni, co jsou schopní v 11 v noci chodit po obýváku dokola a mávat rukama jenom proto, abyste si odbavili ten denní počet kroků, aby vám odpíplo to kolečko? Jestli jo, tak v tom nejste sami. Ale odborníci nad tím trošku kroutí hlavama a zvedají varovný prst. Protože je to prej nový fenomén, nezdravá posedlost vlastníma statistikama. Máme data už úplně na všechno. Kolik kroků jsme ušli, jaký máme tep, kolik jsme pálíme kalorií a jak hluboký byl náš spánek. Je to v pohodě, ale nastává problém ve chvíli, kdy těm číslům věříme víc než vlastnímu tělu. Určitě to znáte, možná se vzbudíte s dobrou náladou, máte pocit, že máte energii, že jste se odpočali, jenomže pak se podíváte na ty hodinky a tam je kvalita spánku 42%. A najednou jste zničený, v depresi, co budete dělat, špatně jste se vyspali. Psychologové proto mají dokonce i special název, jo, další zaklínadlo do našeho slovníku, ortosomnie. To je ten stav, kdy se tak moc stresujeme tím, aby náš spánek byl dokonalý, abychom splnili všechny cíle, až z toho stresu nakonec nemůžeme spát vůbec. Data z hodinek by nám měly pomáhat, to je to důležitý, ne z nás dělat otroky, i když někdy to je prostě těžký. Takže jestli se dneska cítíte dobře, ignorujte, že vám hodinky říkají čas se hejbat, hoďte si nohy nahoru, ale to je otázka na vás. Používáte chytrý hodinky a máte pocit, že vás ovlivňují spíš pozitivně nebo negativně? Dejte mi vědět. Já je nemám, tak třeba mě inspirujete ke koupi, anebo mě naopak deinfluencujete. Tak, napište mi to na 724634634 a já vám k tomu posílám další banger, u kterého můžete ty tracky, ty schody a kroky nachodit. Hugel, Ultranate, Imael Angel, jejich Moving to the Sun.

0: Jestli je při pondělním odpolední upršeným navíc něco, co rozhodně potřebujeme všichni doplnit, tak je to dopamin. A proto jsme si dali Viktora Šína a jeho song Dopamin. No a teď už pojďme k těm hodinkám, protože probíráme, jak nás někdy chytrý hodinky negativně ovlivňují, a ptala jsem se na vaše zkušenosti. Michal píše, že má chytrý hodinky, ale používá je jenom na info, že někdo volá. Klasika je klasika, analogové hodinky nejsou jen ukazatel času, ale symbol kvality a luxusu. Navíc jsou i tajnou šifrou pro dnešní mládež. Je to tak, ty klasické hodiny, že už spousta z nás mladých neumí číst, takže ano, pokud nosíte ručičkové hodinky, možná si na nich nepřečteme, kolik je hodin. A potom Petr píše, zdravím, já nosím chytrý hodinky hlavně na notifikace z práce, ale ty zdravotní věci radši vůbec nesleduju. Kdybych měl řešit, kolik mám stresu podle hodinek, tak mám ze samotného měření ještě větší stres. A to je přesně to, o čem mluvím. Takže jestli vy máte pocit, že vás hodinky takhle ovlivňují, tak je zkuste třeba dneska sundat a zatancovat si i bez nich nebo zasportovat. My si za chvilku pustíme další songy, třeba Shabuzi, Miles Smith, Blink Twice, taková pohodičková věc do tohohle trošku zapršeného, umračeného odpoledne. Tak za chvilku.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí. A to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

krásný zamilovaný song pro pondělní odpoledne. One Republic Needs Your Love. A až jednou je vyrostu, chtěla bych být influencer. Tahle věta se v dnešní době objevuje čím dál tím častěji, ale teď dostává nový rozměr, protože jedna z největších amerických univerzit, Arizona State University, nově otvírá oficiální vysokoškolský obor, který je zaměřený přímo na influencerství. Říkáte si, jestli se svět zbláznil? No možná trošku, ale zároveň je to asi potřeba. Už to není jenom o tom něco vyfotit, hodit tam filtr. Studenti se prej budou učit, jak budovat osobní značku, jak se rozvíjet, analyzovat algoritmy, dosahy, jak celou tvorbu obsahu proměnit v reálnou kariéru a biznis. Ale představte si ten rozhovor u rodinného oběda, takový to, jak bylo ve škole, co studuješ na vejšce, a najednou ta odpověď bude, prosím tě, zrovna dělám státnice z natáčení Get Ready With Me a bakalářku píšu na téma dramatů na TikToku. Svět se prostě mění, hranice toho, co je považovaný za seriózní obor, se očividně posouvají, tak uvidíme, no, kolik lidí za chvíli bude mít titul z influencerství. Ale mě to tak přivedlo na myšlenku, kdybychom mohli studovat úplně, co bychom chtěli, jo? Fakt neexistuje žádný omezení, na výšce byste si mohli vymyslet jakýkoliv obor. Co byste chtěli studovat? Třeba pohodlnost madrací, protože na to už jsou dneska taky lidi zaměstnaný, aby testovali madrace. Nebo třeba doktorát z historie internetových memes, magistra v profesionálním prokrastinování. Vymyslete si, co chcete, a to mi napište na 724634634. Pak třeba založíme nějakou společnou vysokou školu tady těch divných oborů. Co vy na to? To nevím, ale napište mi to, pojďte mi tam dát ty nápady a já vám k tomu dám další track. Kane Brown, Marshmallow, Miles on it. Další věc do pohody na pondělí. Pojďme na to. New truck, big

Slíbila jsem vám, že dneska budou i nějaký emoce a o to se postaral kdo jiný než Sombr, protože ten to umí v každém songu, tohle byl konkrétně Homewrecker. No a společně probíráme, kdybyste mohli si vymyslet nějaký vysněný obor na vysoký, co byste chtěli studovat? Michal píše, že bychom měli založit VŠTR, neboli Vysokou školu technologických rizik, o tom, jak rozpoznat zbytečnosti moderní doby a zůstat příčetným člověkem. Nevím, co tím má Michal konkrétně na mysli, ale zní to asi, že to je docela potřeba. No a potom tady máme zprávu. Ahoj fajňáci, my bychom chtěli studovat obor Jak se nezbláznit. Aktuálně jsme tři holky zavřený v autě cestou na dovolenou. Já si myslím, že je potřeba si k tomu pustit dobrý písničky, ale tak to už děláte, jestli ladíte fajn, tak jste v pohodě, podle mě to zachráníme, nebojte. Jinak kdybych já měla vybrat nějaký obor, tak by to podle mě byl profesionální detektiv na sociálních sítích. To by se podle mě mělo studovat. Možná by to bylo problematický se zákonem, ale znáte to, někoho vystolkujete na Instagramu, falešný profily, srandičky a tak dále. Ne, k tomu nikoho navádět nebudu. Pojďme radši na ty songy, protože to umíme. Tom Gregory, River. Tohle za chviličku, tady se mnou na fajnu. Tak posílám energii všem, ať už jste na cestě na dovolený, hádáte se v autě, anebo jste v pondělí v kanclu, tak jako já.

Damiano Dave, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. To je ideální song pro pohodový pondělní odpoledne. No a teď si řekneme, kdo právě nasadil korunu všem filmům. Michael Jackson, jo, král popu, si nasadil další korunu, protože oficiálně přepsal historii a stal se nejvýdělečnějším filmem roku 2026. Ježiš, to je při pondělí náročný, co? Každopádně, stalo se to tak, že prostě je to nejnavštěvovanější film. V kinech nechal za sebou zatím všechny ostatní filmy, třeba animovanýho Mária, ale taky se stal úplně nejúspěšnějším životopisným filmem všech dob. Překonal Bohemian Rhapsody, Oppenheimera, to všechno můžou tiše jenom závidět. Kritici teda v recenzích docela brblají, kroutí hlavou, nelíbí se jim to úplně, ale divákům je to očividně úplně jedno, Michael je populární, no a my to zmiňujeme i proto, že můj kolega Žampik právě Michaela v tomhle filmu dabuje. Takže to je velký úspěch, pokud jste to neviděli, běžte se na to ještě podívat. Sály pořád praskají ve švech, no a ukazuje se, že ta Jacksonova magie funguje očividně i v roce 2026. Takže my si na to plácneme bílou rukavicí, jdem si zatančit, ale možná i trošku do emocí. Tohle je teda tip na dnešní den a na co kouknout. Michael, tenhle film, pokud jste to ještě neviděli. No a my jdem zase na emoce. DJO, End of Beginning. Posílám právě teď.

hodnotní letní pecka, která vám prostě dodá dobrou energii, ať chcete nebo ne. Timberg neboli Avicii a jeho Seek Bromance. Tímhle songem jsme uzavřeli první společnou hoďku našeho fine warm-upu pondělního, ale pokračujeme dál. Tři jsou před náma, tak si to pojďme užít. Dáme si zprávy a potom ale už zas další tracky. Třeba Hozier, Nobody Soldier, anebo taky Tate McRae, Just Keep Watching, s kterou to roztancujeme. Tak za chvilku tady na fine. To nejlepší.

0: to je?
1: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nový treky.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: V roce 2028 by se pražské letiště mohlo částečně dostat na burzu. Stát totiž zvažuje nabídku až 40% akcí. Premiér Andrej Babiš ale zároveň uvedl, že kontrolu nad letištěm si chce stát ponechat. Podle něj by šlo o další příležitost pro investory, kteří chtějí nakupovat české akcie. Ačkoliv se stále užíváme léto, meteorologové už sledují, jak by mohla vypadat zima 2026-2027. Podle prvních odhadů by mohla být delší, studenější a přinést víc sněhu i silnější mrazy. Do počasí můžou promluvit nezvyklé jevy v Tichém a Atlantském oceánu. Jde ale zatím jen o dlouhodobou předpověď, která se ještě může změnit. Fanoušci Marvelu se jen tak nudit nebudou. Šéf studia prozradil, že plány na nové filmy mají připravené až do roku 2042. Zároveň potvrdil přípravy dalších Spider-Man filmů s Tomem Hollandem.
2: Pondělní odpoledne, ladíte fajn, warm up, před náma už druhá společná hoďka, která bude zase nabitá. Zase si to užijem, naše pondělní mise je hlavně to přežít, naladit se na ten pracovní týden. Pro ty z vás, co jste stejně jako já v práci, pro ty z vás, co jste na dovče, užívejte, budem užívat ale všichni s dobrýma songama, takže už jdem na to hned teď. Hozier, Nobody Soldier, na cestě do vašich uší.

Tate McRae rozproudila energii společně se svým songem Just Keep Watching. A představte si, že bych teď byla ticho. Ticho, který trvá 3 vteřiny, ale někdy trvá pocitově třeba 3 pracovní dny. To takhle s někým sedíte, najednou nikdo nemluví a váš mozek začne okamžitě panikařit. Řekla jsem něco blbě? Nudí se se mnou ten člověk? Má mě ještě vůbec rád? No a tak začnete zachraňovat situaci, hodíte nějaký small talk, takhle třeba, co to počasí dneska? Přitom psychologové říkají, že ticho je úplně normální, jenomže zase psychologové, ty toho napovídaj. Když s někým dokážeme být v tichu, má to být známka toho, že je nám spolu vlastně dobře, což je hrozně hezký. Protože čím jsem starší, vážím si toho, že se s některýma lidma nemusíme nutně pořád bavit, ale i tak si rozumíme. Na druhou stranu, já jsem ten člověk, což jste asi pochopili, co ticho moc nesnese. Takže jako obdivuju, když v tom ty lidi dokážou bejt. Nicméně, to je právě otázka na vás. Když nastane to trapný ticho, třeba na prvním rande, to je prostě nepříjemný. Tak mě zajímá, kdy jste vy zažili to nejdivnější, nejtrapnější ticho, který jste měli pocit, že nikdy neskončí, že se z toho nevyhrabete. Napište mi, jaký to byl moment a proč se to dělo. Trapný ticho. Máte s tím zkušenost? 724-634-634. Na tohle číslo mi to napište. Ne, že budete ticho, jo. Jinak to bude trapný. Takže šup. Jaký máte zkušenosti s trapným tichem? A k tomu si dáme song, který rozhodně není ticho. Chemical Brothers, jejich Go. Let's go.

Ξύπνε ως του. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer.

mega hit, který vás donutí zpívat, tančit, to všechno zároveň, prostě prožívat to naplno. Clean Bandit, Sean Paul, Anne Marie, jejich Rock Bye. Track z roku 2016, kdo by tomu věřil, ale pořád hituje stejně dobře. No a já jsem se vás ptala, jestli jste někdy zažili nějaký fakt trapný ticho, ale Michal přišel s takovým jako lifehackem, jak to trapný ticho vyřešit. Třeba na obchodních jednáních píše, že říká vždycky těm lidem, tak heleďte, minutu ticha máme úspěšně za sebou, já vám všem děkuju a teď můžeme přejít na jiný téma. Prej to ty lidi vždycky zaručeně pobaví, zasmějou se, no a najednou ticho prolomeno. Takže pokud se s něčím takovým třeba taky v práci potýkáte nebo kdekoliv jinde, vyzkoušejte tohle. Já děkuju Michalovi za tenhle tip, aspoň už se vyhneme trapnému tichu vždycky. Já to možná třeba taky někdy použiju v rádiu, ale teď už je dobře, protože za chvilku nás čeká další track. Eva Farná, Perpetuum mobile. S tím se všichni stotožňujeme, zase si to zaspíváme. Tak zůstaňte se mnou, připravte hlasivky a jdem na to.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Fajn Radio.

její Chandelier. Tenhle legendární song jsme si právě připomněli na Fajnu 14:30 odpoledne. No a každý máme trošku jinou představu o tom, jak vypadá vhodný oblečení. Třeba jedna paní v Boskovicích, ta se rozhodla se teď o víkendu opalovat úplně nahá, ale ne doma, na zahradě nebo na nuda pláži. Proč by se jakoby schovávala? Ne, ona si lehla rovnou do parku. No a druhý den zase vyrazila na pouť, bez trička. Já si představuji jako ten myšlenkový proces. Ona si řekne, ne, na pláž ne, na koupeliště ne. Na pouť mezi kolotoče a cukrovou vatu? Jasně. No nakonec tahle paní skončila teda na služebně městské policie. Mimo jiný jí dali i náhradní oblečení, takový hodný byli. Takže vlastně jediný člověk, který ten den odcházel z poutě s novým outfitem. Ta paní na tom normálně vydělala. A víte, co mě fascinuje, že existují lidi, kteří se třeba 5 minut rozhodují, jestli si můžou vzít bílé ponožky k černým botám, jestli to není fópa, nebo naopak, černý ponožky do bílých bot. To já bych takhle třeba nevyšla z baráku, ale paní, tak ta si řekla tričko, dneska zbytečný. Tak mě zajímá, jaký největší módní úlet nebo bizarní outfit jste vy kdy viděli na veřejnosti? Takový, že jste se museli otočit a podívat se ještě jednou. Napište mi 724634634. Nejvíc bizarní outfit, jaký jste kdy viděli na veřejnosti. Samozřejmě každý ať si nosí, co chce, ale pojďte mi to sem hodit. Pojďme trošku podrbat. A k tomu další track. Another 54 Ultra Talk to You. Právě.

0: Dua Lipa, These Walls, tenhle song o toxickém vztahu při pondělí. Pondělí je vlastně taky takovej toxický den v týdnu, že jo, tak se to hodí. 14.43, ladíte fajn a ptala jsem se vás, jaký největší módní bizáry jste kdy viděli. Ondra píše, že za něj je to jeho vlastní outfit z roku 2012. Nosil jsem neonově žlutý úzký džíny. Ježišmarja, já si to pamatuju. Teda, neznám Ondru, ale úplně jsem si vzpomněla tady na tu módu těch neonových úplejch džínů. Takže Ondro, s tím souhlasím a ježiš, Ondra fakt ve mně probudil vzpomínky, který jsem nevěděla, že mám. Vytahaný tričko s opicí k tomu a růžová kšiltovka na stranu. Kdo neměl tričko s takovou tou chůňatou chlupatou opicí, jako by nebyl, že? Potom tady máme, je jednoznačně v hrůznosti vede tepláková kultura a když se k teplákům přidá kabelka, je to strop a k paní bez trička košer to není, ale ať pak jsou odchytáváni i pánové bez triček. Na ulici není pláž, že? To máme zprávu, Michal tady teda taky očividně haní svůj outfit. Já čekala, že budete hanit ostatní a vy většinou haníte sami sebe. Michal píše, vystupoval jsem v takových zvláštních flekatých cihlových kalhotách. Zpětně mi to už taky nepřijde jako dobrý nápad. Chápu, kdo neměl nějakou módní trapnost, že jo, kdy? To k tomu patří, prostě je to nějaký vývoj. Za 5 let si možná budem říkat, co jsme to dneska měli na sobě. Tak doufám, že dneska máte nějaký outfit, za který se za 5 let stydět nebudete. Ať tak či tak, v dobrých sonzích, v dobrém oblečení je vždycky všechno lepší. Takže jdem na to. Další song Leony, Don't Worry, za chviličku. To je připomínka toho, že se nemáte stresovat, i kdybyste si dneska na sebe vzali pytel. Tak za chvilku, tenhle track do vašich uší.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

nevím jak u vás, ale tady v Praze jsme dobrýma sungama očividně přinutili i sluníčko vylíst. A tohle konkrétně se podařilo Rue Gale s jejím songem Pretty on Paper. No a tenhle týden je speciální, protože máme před sebou finále Are You the One? Je to tak, tahle reality show se blíží ke konci. No já nevím, co budem pak dělat se svýma životama. Každopádně, než nám to skončí, tak vím, co byste měli se svýma životama dělat vy. A to je mrknout na náš podcast Posedlý Are You The One, protože vyšel další díl. Tenhle týden budou vycházet další díly. Teď jsem něco naznačila, to, že jich vyjde víc, co to asi znamená. Možná budeme mít nějaký speciální hosty. Cože, kdo to řekl? No uvidíme, máte se na co těšit. Nicméně, teď už tam je jeden díl, nebo teda jsou tam všechny díly, ale z minulého týdne novej, ve kterém jsme dokonce se očišťovali. Dělali jsme takový očišťovací rituál, jako se teď očišťují lidi v té Indonésii body count nebo kde, tak něco takového. S mým kolegem Albertem, aby to bylo jasný, v téhle dvojici, jo, je tam kluk, holka, takže rozebíráme všechno to, co se v té reality show děje z pohledu mužského i ženského. A je to teda někdy docela dramatický. Já můžu prozradit, že v posledním díle jsme na začátku byli trošku rozhádaný, měli jsme rozdílný názory. A nakonec, no uvidíte, jak to dopadlo. Mrkněte na to, Posedlý Are You The One, tenhle podcast si dejte na YouTube, no a potom na našem Instagramu můžete najít reelska, sestřihy a tak dále, prostě to nejdůležitější a nejvtipnější, kdy se nám to náhodou třeba někdy podařilo. Tak na to mrkněte, no a teď už poslouchejte další track. Purple Disco Machine, Moschina, The Knox, Fireworks, let's go!

0: Disco Machine, Moskina The Nox a totální disco nálož nám zakončuje druhou společnou hoďku tady na Fajnu. Blížíme se do 3 hodiny odpoledne. Hanka nám poví, co se kde děje, no a potom se vrátíme zase k téhle naší party. Dáme si zase nějaký dobrý tracky pro dobrou náladu, jako třeba Pharrell Williams, Happy, nebo to pak rozjedeme společně s BB Rexou, Faithless a jejich totálně dance party trackem New Religion. Tohle všechno, tak zůstaňte se mnou, Fajn Warm Up pokračuje.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Nechtěji, už tam bude.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
2: Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: O víkendech míří na Sněžku davy návštěvníků. Nejvyšší česká hora čelí náporu tisíce turistů a u vrcholu se pravidelně tvoří dlouhé fronty. Zpráva Krkonošského národního parku upozorňuje, že tak vysoká návštěvnost zatěžuje místní přírodu a proto posiluje ochranu nejcitlivějších lokalit. Slovenské úřady vyšetřují vážné narušení bezpečnosti na košickém letišti. Jeden muž se v noci dostal do střežené části areálu, prošel po letištní ploše a dostal se až na palubu letadla směřujícího do Vídně. Posádka ho odhalila těsně před odletem, kvůli čemuž měl let přibližně 2hodinové zpoždění. Bizarní soutěž přilákala pozornost v Rusku. Soutěžící při ní pili nápoje přímo ze záchodových míst a následně soupeřili o to, kdo vydrží nejdéle sedět na toaletě. Akce měla podpořit prodej sanitární techniky. Největší rozruch ale vyvolala právě svou neobvyklostí. Vítěz si nakonec odnesl novou toaletu.
2: Fajn.
0: Welcome to the stage. Krásný pondělní odpoledne, to je zase co, pondělek je tady, ale taky je tady warm-up, po víkendu jsme zpátky, já jsem zpátky, Kristýna, a čekají nás ještě 2 společné hoďky, takže si to uděláme hezký, pustíme si dobrý písničky, taky si povíme o tom, jaký byl včera Pitbull v Letňanech, a ne, že by tam byly nějaký divocí psy, ale byl tam koncert Pitbulla amerického rapera, jak jistě víte, tak o tom si povíme za chviličku, teď už ale pojďme na první track téhle hoďky pro dobrou energii. Pharrell Williams, jeho Happy.

Sombr, tento prostě umí hrát na emoce. Tohle byl jeho track Undressed. Ale my se teď přesuneme k jedné velké party. Protože znáte to, koncerty Pitbulla, a.k.a. pana mistra Worldwide, jsou absolutní záruka jedné věci. Že to bude jedna obrovská šílená party od první do poslední minuty. Jenomže já jsem si tentokrát z toho koncertu neodnesla jenom zážitek z tancování, ale taky jednu nefalšovanou záhadu. Představte si klasickou situaci, potřebujete na záchod, čekáte frontu na ty plastové tojky, no a my jsme si s holkama samozřejmě vybrali frontu, která byla ta nejhorší. Stojíme tam 5 minut, 2, 10, 15. Všechny ty ostatní záchody se otvírají, zavírají, lidi přicházejí, odcházejí. Jenom ta naše, furt nic. Po strašně dlouhé době už to lidi za náma nevydrželi a začali teda řvát. Ať tam zaťukáme. No tak jsme šli zabouchat. Nic. Zkoušíme volat, ticho. No a v tu chvíli tam někdo zahlásil, že viděli do toho záchodu jít nějakýho pána. No tak teď se spustila panika, všichni jsme viděli katastrofický scénář, že tomu týpkovi na záchodě se možná něco stalo, že ho musíme vysvobodit. Takže jsme tam spustili totální záchranou akci, přiběhla nějaká cizinka, ta to začala organizovat, začala velet, že musíme sehnat něco, čím otevřeme ten zámek, nějaká holka vytáhla sponku z vlasů, potom to tam začala páčit, no a najednou přišel týpek, který to teda silou vyrval. Dveře se otevřely, všichni napjatý, atmosféra hustá, kdo tam teda bude? No a hádejte co, na té tojce nikdo nebyl, absolutně prázdno, jenomže ty dveře byly zamčený zevnitř. Týpka viděli tam jít, nikdo ho ale neviděl odcházet, tak se ptám, kam ten člověk zmizel? Že by ho ten záchod jako vcucnul? Proboural se do jiný dimenze? Byl to nějaký teleportační portál? Nevím, ale byla to fakt záhada. Tak mě to ale přivedlo k otázce, protože jsem si říkala, že tady ty tojky a přenosné záchody obecně můžou být docela místo pro zajímavé příběhy. Tak jestli nějaký takovýhle zajímavý příběh máte, tak mi ho napište. Vaše divný příběhy z přenosných toalet na číslo 724634634. Hoďte mi to tam. No a třeba se společně pobavíme. A nebo přijdem na to, že ty tojky jsou možná fakt teleportační portály, kdo ví. Napište mi to. Já vám k tomu pošlu další track. BTS a jejich Swim pro všechny fanoušky. Let's go. Swim.

Zpíval jeho Kopretina, to je track, který nám právě dohrál takhle při pondělku pro dobrou náladu. No a společně probíráme vaše nejdivnější zážitky z Tojtojek. Michal píše, kamarád říkal, že na tenhle záchod šel těsně předtím, než odjížděl z nějakého festiáku a že už na něj v životě nepůjde, protože když se tam uvelebil, tak si sednul do vrchovatě plného záchodu. To znamená, že si sednul přímo, no víte, no do čeho, já to ani nebudu dočítat, asi si to dokážete představit. To by stačilo pro představu. A Ondra píše, ahoj, my jsme na táboře měli tojtojky a vyváželi jednu za 5 dní, takže většinou ten 5. den se tomu člověk už tak nějak vyhýbal. Jinak to bylo peklo. No co si budem, ne vždycky to je příjemný, ale podle mě to patří k tomu festivalovému zážitku. Nebo potom ještě psal Tomáš a Tomáš psal zase, že tam takhle jednou na tojtojkách našli kamaráda. Hledali ho 4 hodiny v kuse, nebral jim telefon, no a potom ho tam našli spícího, zavřenýho. Taky takový příběhy se dějou. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, že jsme se takhle společně pobavili a za chvilku si dáme další písničky. Ať už jste teď zavřený v kanclu, na záchodě nebo kdekoliv jinde. Třeba Milky Mole Grab Just the Way You Are. To vám rozproudí energii. Tak za chvilku tady na Fajnu.

Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Focus, jejich Elevate. Tenhle song vám měl dodat při pondělku nálož energie a já věřím, že se to povedlo. Jsou hlášky, který stačí říct a celá republika okamžitě ví.
1: Zdeno!
0: Zdeno! A já úplně slyším, jak si teď půlka z vás už v hlavě přehrává zbytek té reportáže. Paní Zdena ležela zaklíněná. Je to neuvěřitelný, ale od téhle legendy českého televizního zpravodajství už uběhlo 14 let. A známe to skoro všichni. Mě baví, jak prostě umíme tady v Česku u nás udělat úplně obyčejný televizní reportáže kulturní dědictví. Máme Bábu pod kořenem, máme Bohuno, máme taky... Vy si z toho děláte srandu? Z tebe si dělám srandu, vyloženě. Pokud tyhle reportáže neznáte, tak si je 100% puste. Ale máme takhle spousta hlášek, který používáme a častokrát si ani nepamatujeme, z čeho vlastně jsou. Takže moje otázka teď je naprosto jednoduchá, krátká, svižná. Jakou českou legendární hlášku se vám takhle, jaká česká legendární hláška se vám takhle vybaví hned jako první, když se řekne přesně něco, co zná celá republika. Nebo třeba jenom vy, kdo ví, ale prostě jedna známá česká hláška, kterou používáte. Klidně z filmu, klidně takhle z nějaký reportáže, je mu hodně. Co já vím, vyberte si, napište mi vaši nejoblíbenější českou hlášku na 724-634-634. Podělíme se o tom a třeba si rozšíříme obzory. Tak jdem na to a k tomu další track. Kid Laroi, Justin Bieber a jejich... Stay. Tak zůstaňte, užijte.

0: Dominik Fajk a absolutně pohodovej song White Keys, který trendoval všude na sockách. No a společně probíráme vaše oblíbené hlášky. A musím říct, že těch zpráv se sešlo extrémně moc, takže to všechno nestihneme, ale začneme tady příběhem. Jarda totiž píše, že zrovna dneska už dvě hlášky použil. Vedoucí provozu po nás chtěl, aby ve čtvrtek někdo zůstal v laborce do pěti. A já mu říkám, že do pěti musíme být u maminky v doupěti a pokud tahle situace nastane jednou nebo maximálně dvakrát za 10 let, tak není problém. Doufám, že jste v tom ty hlášky postřehli. Jestli ne, tak si musíte doplnit kulturní vzdělání. Potom tady máme nějaký sprostý hlášky, ty číst nemůžeme. Tady máme klasiku. Moje oblíbená hláška je ze svatby Jiřího Káry. Dělej, už si tady měl 4 minuty bejt, to všichni známe, všichni používáme. Je tady toho spousta. Asi jiný gang píšete, je tady toho fakt raketa Bohuno, film Babovřesky posíláte. Vždy při odchodu z domu si vzpomenu na hlášku herečky Sinkový. KMB, klíče, mobil, brýle, mohu jít. To je podle mě dobrý si připomínat, jestli jste dneska někam na odchodu, tak myslete na KMB, klíče, mobil, brýle, ať nic nezapomenete. Já bych k tomu možná jenom přidala ještě s... jako sluchátka, protože odejde z domu bez sluchátek. To je teprve problém. Já vám každopádně moc děkuju za to, že jste se mnou ty hlášky sdíleli, přišlo jich fakt trilion, takže já se tím pak ještě pořádně prohrabu. Možná vyberu nějakou, co dostala nejvíc hlasů a pomyslně jí dáme místo nejlepší hlášky. No ale teď už další songy. Ava Max i Spot Fake. Taková zas trošku věc na to, abychom rozproudili energii při pondělním odpolku. Tak zůstaňte se mnou a pojďte si to vychutnat.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber. Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Caitlin Aragon a jejich I Run. Další dávka energie do vašich uší, do vašich těl. No a nechoďte sem, nebo dostanete flákanec od medvěda.
1: Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec.
0: Na Slovensku totiž medvěd napadl mladýho kluka. Jenže to není jen tak, že by ho napadl. Podle svědků to probíhalo tak, že ten mladý kluk se rozhodl s tím medvědem zápasit. A prej spolu dělali kotrmelce. Takhle to popisujou. Já nevím jak vy, ale když si představím útok medvěda a všechny ty filmy o útocích medvědů, tak si nepředstavím gymnastickou sestavu. A nejvíc mě pobavila citace místního starosty, ten to totiž popsal úplně s ledovým klidem. Udělali spolu prostě pár kotrmelců, no a dostal od medvěda pár facek. Pár facek? To zní, jak kdyby to byl nějaký člověk, co se naštval v hospodě nebo před klubem ve dvě ráno. Ne jako největší evropská šelma. No a ten borec, ten mladý místo útuku, prostě teda šel do boje, takže to už není střet člověka s medvědem. To je jako UFC, člověk versus medvěd vrtník. No naštěstí to dopadlo dobře, mladík si odnesl jenom pár škrábanců, ale myslím si, že bude mít od teď pokaždý, když uvidí nějakýho plyšovýho medvěda, malinko respekt. A nebo možná ten medvěd bude mít teď respekt z lidí. Každopádně tahle story za náma, teď už další track. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Pojďme na to. Hold time.

0: Get Love a track Tied Up vám očividně udělali radost, protože mi tady přišla zpráva od Dana, který píše, že je to nejlepší kombinace a že to miluje. Já souhlasím. Get It a Love je kombinace, kterou jsme nevěděli, že potřebujeme, ale potřebovali. No a zároveň je to track, kterým zakončujeme už třetí společnou hoďku tady na Fajnu dneska. To nám to zas letí, jak je to možný? No nic, za chvilku pokračujeme dál, nebojte se, čeká nás ještě hoďka tady další společná s top songama, top playlistem. Mezitím si jenom dáme s Hankou zprávy a pak jedem dál. Třeba Gracie Abrams, Dead So True. Tak za chviličku zůstaňte se mnou, pořád užíváme pondělní odpoledne s Fine Warm Upem.
1: To nejlepší z

0: nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na chorvatském pobřeží řeší nezvyklé útoky mořských želv. Několik lidí tam schytalo kousnutí do stehen, rukou zad i hýždí. A mezi zraněnými je taky dítě. Odborníci teď zjišťují, proč jsou želvy agresivnější než jindy. Turistům mezi tím doporučují držet si od nich odstup a nesnažit se je krmit ani hladit. Úřady v Hongkongu znovu přitvrzují v cenzuře. Tentokrát se zaměřují hlavně na nezávislé vydavatele a knihkupectví, která prodávají politicky citlivé tituly. Kritici upozorňují, že tlak na svobodu slova sílí a vydavatelé stále častěji sami omezují, co vydají nebo nabídnou k prodeji. Hongkong se tak dál vzdaluje pověsti místa s otevřenou debatou. Fanoušky překvapila proměna Ráchelky z Love Islandu a Survivoru. Sdílela starší fotografie, na kterých je bez dredů a estetických úprav a vypadá na nich pochopitelně úplně jinak. Hodně lidí ji proto na první pohled vůbec nepoznal.
3: Pondělní odpoledne hladíte Fajn Vora Map se mnou s Kristý, jak jistě víte, protože před náma je poslední společná hoďka. Tři máme za sebou, dobrá energie je doufám už rozprouděná, to jsme snad zvládli. No a teď jenom musíme přežít zbytek toho pondělka. Takže k tomu si dáme dobrý songy, povíme si, jaké má výhody, když je člověk atraktivní, takzvaný pretty privilege, jestli to neznáte, tak určitě poslouchejte. Za chviličku se k tomu dostaneme, no a teď už pojďme společně na první track. Gracie Abrams, That's So True. Krásná věc, emoce, vyspíváme to. Pojďme na to a užíváme pondělí.

0: Další party track za náma. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies, AM to PM. To je song, který ráda pouštím v pátek, ale proč si ho nedat i v pondělí? Kdo nám zakáže? No a existují věci, které když udělá atraktivní člověk, řeknete si, to je hezký. Jenomže když to udělá kdokoliv jiný, tak možná i voláte policii. Na internetu se teď řeší, že hezkým lidem projde úplně všechno. Když s někým flirtujou, řeknete si, jo, mají na to sebevědomí. Když to udělá někdo, kdo vám nepřijde atraktivní, říkáte si, ježiš, ten mě obtěžuje. No nebo potom třeba, když ten člověk neví úplně základní věci a je hezký, řeknete si, je, to je roztomilý, no tak to nevěděl. Když to neví někdo jiný, divíte se, jak mohl projít základkou a tak dále. Když přijde pozdě, tak ho omlouváte, hlavně, že si dorazil, a naopak, když přijde někdo jiný pozdě, tak už mu to vyčítáte a tak bych mohla pokračovat do nekonečna a do nekonečna. Protože někdy je prostě ta hranice mezi tím být charismatický a být divnej jenom v genetický loterii. Takže mě zajímá, co je podle vás ta jedna věc, která prochází jenom atraktivním lidem. Když to udělají oni, je to roztomilý, ale když by to udělal někdo jiný, řeknete si, ježiš, to je divný. Kde je ten dvojí metr zakopaný? Napište mi na 724-634-634. V angličtině se tomu říká pretty privilege, že prostě to těm hezkým lidem prochází. Tak mi napište, co podle vás víc prochází hezkým lidem. No a my si jdeme dát další track. Charlie X, Rina Sawayama a jejich Back for You. Tak jdem na to.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co fakt chceš slyšet.

27, vítej mezi náma, navíc v remixu od Nobody Listen. To je kombinace, která vás 100% postavila na nohy i takhle v pondělí, v půl pátý, kdy už nám všem trošku dochází drive. My jsme se ale teď povzbudili, no a teď musíme probrat, v čem mají podle vás hezký lidi výhodu. Co jim prochází, co ostatním lidem neprochází. Tady přišla zpráva od Dana. Podle mě atraktivním lidem prochází, když zas tak dobře neumějí pravopis. A je to trapný docela. Za mě, když dospělý člověk neumí pravopis, tak je to jeho špatná vizitka a naopak je hot, když někdo tu češtinu umí. Nejlépe mě. S tím souhlasím. Nicméně jsem se nesetkala s tím, že by hezkým lidem víc procházelo, že neumějí správně psát česky. Ale zajímavá myšlenka, budu se na to teď zaměřovat. No a potom Michal píše, že zná spousta hezkých holek, který jsou ale společensky nehezký, ale přesto jsou to tak krásné bytosti. Jo, tak to už se dostáváme trošku někam jinam. Každopádně známe určitě případy, kdy někomu hezkýmu něco prošlo. Třeba já jsem dostala jednou jedničku místo pětky, ale o tom třeba jindy. No nic, další songy třeba za chviličku. Temper City, Self Aware. To je takovej moodovej, trošku víc temnej track. Emoční. Tak si ho dáme za chviličku společně. Pojďme se na to připravit. Tady na Fajnu.

Garrix, Animals, tenhle party track nám právě dohrál na fajnou půl pátý odpoledne, protože proč si neudělat party v pondělí v odpoledne? Vy mě znáte, to tady muselo být. A určitě znáte i takovou tu situaci, kdy si říkáte, že byste nechodili s nikým z práce. Jasně, blá, blá, blá. Pak stačí jeden hezký kolega a najednou se hlásíte na každou směnu. Teď vyšel průzkum, podle kterého většina lidí z naší generace, to znamená Gen Z, ale i mileniálové, někdy měli crush na kolegu. A skoro třetina dokonce říká, že by kvůli takovému crushi, takovému vztahu, byla ochotná změnit práci. Je to vlastně strašně romantický, jak z nějakého romantického filmu, ale strašně nepraktický, protože potom hodně záleží na tom, jak ten vztah dopadne. Randit s kolegou může být super, jo, vídáte se každý den, trávíte spolu spoustu času, jenomže potom, když se rozejdete a pak spolu sedíte třeba 8 hodin někde na poradě, a úplně nejhorší jsou za mě ještě ty kancelářské drby. Stačí, aby si třeba dva lidi dali společně oběd ze stejné kancelářské party, no a dokonce týdne už mají podle zbytku firmy na cestě svatbu a dvě děti. Tak mě zajímá, jestli vy máte nějakou zkušenost s tím, že byste randili s někým v práci. A jaký to bylo? Jak to dopadlo? To mě zajímá, pojďte mi to napsat. Ne, že by to byl můj případ, ale zajímá mě to. Chci nějakou tady vaší story. Pojďte mi to napsat na 724-634-634 a k tomu si hodíme Tate McRae, o který jsem mimochodem slyšela, že jí možná vyjde nějaký nový album. My si ale ještě dáme to starý, protože tam je bangru až Revolving Door právě teď na cestě do vašich uší.

0: vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: ideální soundtrack pro vaši pondělní cestu domů z práce. Teda doufám, že už jste na cestě domů, anebo že už doma jste v ideálním případě. No a teď jdeme probírat lásky z práce, protože to jsme si právě řekli, že to tak někdy, vy, ačkoliv si řeknete, že byste nerandili s někým z práce, tak stejně tomu dáte šanci. Tak máme tady spoustu zpráv. Já jsem se v práci seznámil s matkou mého syna. Dopadlo to tak, že měnila práci i bydliště o pár let později, píše Adam. Tak vidíte, asi to může mít i happy endy, když tady to skončilo tím, že spolu máte syna. Týna píše, že rozjela vztah s kolegou z Ameriky. Když to skončilo, nejen, že dal výpověď, ale odstěhoval se radši zpátky do Ameriky, abychom se opravdu už nikdy nepotkali. To je ten odstrašující případ, to je to, o čem jsem mluvila, prostě vždycky tam to riziko bude. A potom tady je strašně dlouhá zpráva, který se vůbec nedostanem. Igor píše, se svojí partnerkou jsem se poznal u výběrového řízení do práce. Prošla na jedničku, teď jsme spolu 9 let a máme 7letou dceru. Ahoj. Nebo Silvie, ahoj, mě si v práci našel manžel, 12 let spolu, 9 let manželé, zrovna jedu z práce kolem svědkyně, moje šéfka mi byla za svědka. Ze začátku letěly pomluvy a šéfka říkala, hlavně se nemilovat v práci. No tak dobrý, koukám, že jsme tady měli možná víc happy endů než těch špatných příběhů. To jsem ráda, já ráda věřím na pohádky, takže děkuju, že jste to se mnou sdíleli a za chvilku si dáme romantiárnu. No jo, to se hodí tematicky. Dave Thames a jejich společný duet Rain Dance, tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: It's my house.
1: Florida, my house. Tenhle track vám doufám zase zpříjemnil to pondělní odpoledne ještě víc. A zároveň je to jedna z posledních věcí, co si společně pustíme, protože... Blíží se 5. hodina. Vy víte, co to znamená? Fajn, warm-up je u konce. Jo, zase nám to uteklo jak voda. První den v týdnu, další 4 před náma, to znamená ještě úterý, středa, čtvrtek, pátek. Všechny tyhle dny se slyšíme od 1 do 5, takže se máte na co těšit. Já doufám, že se udějou nějaký zajímavý věci, ať si máme o čem povídat. Tahle okurková sezóna je náročná, ale budu se na vás těšit, nebojte se, něco vymyslíme. Užijeme si to spolu. Vy si užijte zbytek dneška, protože na vás už se těší Žampik, který je 100% po víkendu taky dobitej, nabitej energií i tématama, všechno s váma probere, dávám další dobrý songy, dobrý playlist, takže určitě zůstaňte na fajnu, užijte si zbytek dne, užívejte, ať už je u vás sluníčko jako u nás, nebo je u vás teď déšť, co já vím, prostě mějte si krásně, já vám posílám poslední track na rozloučenou, no a to je pro dnešek ode mě vše. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, tak si to užijte a bye babes.

0: Track drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: To nejlepší z rádia
0: a to, co už do rádia radši než
1: Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Hanička.
4: O víkendech míří na Sněžku davy návštěvníků. Nejvyšší česká hora čelí náporu tisíce turistů a u vrcholu se pravidelně tvoří dlouhé fronty. Zpráva Krkonošského národního parku upozorňuje, že tak vysoká návštěvnost zatěžuje místní přírodu a proto posiluje ochranu nejcitlivějších lokalit. Slovenské úřady vyšetřují vážné narušení bezpečnosti na košickém letišti. Jeden muž se v noci dostal do střežené části areálu, prošel po letištní ploše a dostal se až na palubu letadla směřujícího do Vídně. Posádka ho odhalila těsně před odletem, kvůli čemuž měl let přibližně dvouhodinové zpoždění. Bizarní soutěž přilákala pozornost v Rusku. Soutěžící při ní pili nápoje přímo ze záchodových míst a následně soupeřili o to, kdo vydrží nejdéle sedět na toaletě. Akce měla podpořit prodej sanitární techniky. Největší rozruch ale vyvolala právě svou neobvyklostí. Vítěz si nakonec odnesl novou toaletu.
0: Fine. Fine Drive.
1: Hudba, kterou miluju, přesně tady.
0: Fajn.
1: Fajn Drive.
0: Fajn.
1: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
3: 17 hodin, 3 minuty k tomu, to znamená, že startuje pondělní Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma. Za chvíli si řekneme, v čem naše generace láme rekordy. Do té doby nabitej playlist odstartuje to Cameron Whitcomb a Meduza. Právě teď na Fajnu.

Posloucháte Fajn v pondělí 27. července. Tohle to je Fajn Drive a lidi, pokud máte pocit, že je dneska každý druhý single, tak na tom možná něco bude. Nový průzkumy ukazují, že generace Z je zatím nejvíc single generací v historii lidstva. A není to prý úplně tím, že bychom jako neměli s kým randit, ale spousta nás říká, že teď prostě vztah není ta priorita, že radši řešíme školu, práci, cestování, anebo si chceme prostě srovnat svůj vlastní život. A být single už pro nás není žádná ostuda. Naopak, často nám to vyhovuje a bereme to jako svoje rozhodnutí a ne jako smůlu. Je pravda, že být single má spousta výhod, ale je taky dobrý se někde usadit. Každopádně mě zajímá, jak to máte vy, jestli jste teď radši sami, anebo už vás single život přestalo bavit. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634.

0: Tak to jsem asi hodně pozadu, co? Fajn Drive.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

až to je 27, dva neskuteční borci, který nám dohráli v 17 hodin 29 minut na Fajnu a my jedeme dál. Před náma je to na ten neskutečný banger od australské zpěvačky, která si říká Tones and I. Tahle věc se jmenuje Dance Monkey. A je teda masakr, že tenhle hit vznikl díky otravným fanouškům. Tones and I ho napsala po zkušenostech z pouličního hraní, kdy po ní lidi pořád chtěli hrát jednu písničku znovu a znovu. Právě o tomhle tenhle song vlastně je, o pocitu, že od umělce všichni čekají, že pořád bude bavit ostatní. Pojďme si dát tenhle ten neskutečný banger Dance Monkey právě teď na Fajnu. Fine Drive. Fine Drive.

0: hokej Peter Parker, Adam Mišík nám dohrál v 17 hodin 39 minut na Fajnu. A lidi, dávejte si pořádnýho majzla na to, v jaký rodině jste se narodili. Za příští rozchod už možná totiž nebudete moc dvě, ale vaše geny. Nová studie přišla s tím, že na vztahy můžou mít vliv i geny. Třeba ovlivňují, jak zvládáme stres, jak rychle vybouchneme, anebo jak řešíme hádky. A právě to může mít vliv na to, jestli ten vztah vydrží, anebo jestli krachne. Zároveň ale věci připomínají, že to není žádný osud, že to nejdůležitější je pořád to, jak spolu lidi komunikují, jestli umějí dělat kompromisy a jestli na tom vztahu oba chtějí makat. Ale i tak si říkám, že pokud jste někdy v minulosti podělali nějaký vztah, jakože fakt pořádně, tak se teď můžete vymluvit na to, že za to může vaše DNA. Fine Drive.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.

0: Posloucháte pondělní Fine Drive v 17 hodin 50 minut a lidi umělci mají všemožný různý rituály před svým koncertem, ale Sabrina Carpenter, která nám za chvilku zahraje, tak ta má takovou zvláštní tradici. Těsně předtím, než jde na pódium, tak si dá panáka. Ale nejen tak leda jakýho, ale okurkový šťávy. Říká, že jí to pomáhá na hlasivky a zároveň jí to uklidní před vystoupením. Já nevím, já kdybych si něco takového dal, tak by mě to asi koplo, ale věřím, že Sabrině to prospívá. Pojďme si dát jí track Man Child právě teď na Fajnu. Věřím, že si předtím dala toho panáka tý okurkový šťávy.
1: Fine Drive. Doslova. Playlist mýho života. Fine.

0: Ty nám zakončujou první hodinku Fajn Drive. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou, protože to bude neskutečně nabitý.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: 18. hodina odbyla, startuje druhá hodinka Fajn Driveu. No a za chvíli se podíváme na novinky z hudebního světa a do té doby třeba Kaigo a Khalid nebo Tame Impala a Jenny právě teď na Fajnu.

Kaigo a Kalic nám dohráli na fajnu v 18 hodin 8 minut a lidi, o návratu Justina Biebera se mluví už vlastně několik let, ale vypadá to, že by se mohl vrátit ve fakt velkým stylu. Podle zahraničních médií je Justin Bieber jedním z hlavních favoritů na halftime show Super Bowlu 2027. Spekuluje se o tom hlavně po jeho nedávném vystoupení na finále mistrovství světa ve fotbale, kde si získal díky tomu velkou pozornost. I přesto, že to nebyla nějak energická show a pobíhal si jenom po hřišti s kytárkou, tak patřil k jedním z těch nejpovedenějších z celý tý fotbalový halftime show. A pokud by to fakt klaplo, byl by to jeho úplně první solový halftime show na Super Bowlu. Zatím ale samozřejmě nic není potvrzený, takže si bude muset ještě chvíli počkat, jestli z toho bude realita, anebo jestli to jsou klasický internetový spekulace. Pojďme si připomenout jeho starší track I'm the One právě teď na fajnu. Fine night.

který se netají tím, že každý den chodí přibližně 8 kilometrů do svého nahrávacího studia. Harry Styles nám dohrál na fajnu v 18 hodin 19 minut a lidi, tohle to čekal asi málo kdo. Spíš všichni, ale Michael Jackson zase přepisuje rekordy. I 17 let po své smrti. Film Michael, který mapuje život Michaela Jacksona, se stal už teď nejvýdělečnějším filmem roku 2026. Celosvětově už vydělal přes miliardu dolarů a nechal za sebou i další velký hity. Zároveň se stal nejúspěšnějším hudebním životopisným filmem a překonal třeba Bohemian Rhapsody. Je zajímavý, že i když se na filmu neshodli kritici, lidi do kin stejně chodili ve velkým a z komerčního hlediska je to prostě obrovský hit. Mě zajímá každopádně, jaký je zatím váš nejoblíbenější film tohle roku. Jestli je to právě

Direction, New Religion, posloucháte Fine v pondělí 27. července. Řešili jsme, že film Michael je nejvýdělečnějším filmem roku 2026. Já jsem se ptal, jaký je váš nejoblíbenější film tohle roku. Tady Kuba mi napsal, za mě Michael ne, nejvíc mě letos bavil Ďábel nosí Prado 2. To je velký film, každopádně u něj taky byly kritiky 50 na 50. Lucka napsala, mě asi nejvíce překvapil Spasitel, na to jsem šla úplně bez očekávání. OK, to jsem neviděl, díky za tip, zkusím to. A do třetice tady máme za mě Vřízkot 7, klasika, u který člověk půlku filmu řve na postavy. No, tam spíš řvou oni na tebe, ne? Fine Drive.

Swift, Elizabeth Taylor. 18 hodin 43 minut, to je aktuální čas. Tohle je fajn a lidi, taky máte potřebu hned něco říct, jakmile nastane na pár vteřin ticho? Prej úplně zbytečně. Jakmile se konverzace na chvilku zastaví, spousta z nás začne přemýšlet, jestli neřekla nějakou kravinu, nebo jestli toho druhýho nenudí. Přitom většinou je to jenom v naší hlavě. Občas je prostě chvilka ticha úplně normální a není potřeba jí za každou cenu zaplňovat. Prostě i někdy může být chvilku ticho, nebo ne? A když s někým vydržíte mlčet a není to divný, tak je to prý docela dobrý znamení. Každopádně mě zajímá, jestli jste ten typ, co musí ticho hned něčím zaplnit, a nebo vám to vůbec nevadí. Jestli jste takový ty tiší typy. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634. Fajn.

0: Robin Schulz, World Gone Wild, myslím si, že ideální track pro pondělní večer na Fajnu. A my jsme tady řešili, jestli jste ten typ, co musí ticho hned něčím zaplnit, anebo jestli vám ticho vůbec nevadí, myslím v konverzaci. Kája napsala, já jsem přesně ten člověk, co začne mluvit o počasí, jen aby nebylo ticho. Takže taky to klasický a venku je hezky, že jo? David napsal, mě ticho vůbec nevadí, když je s někým divný, tak to většinou není tím tichem. Tak to bych tesal do kamene. A do třetice mi napsala Klára a Verča a ty mi napsali, ahoj, my máme s dcerunkou nejradši ty chvíle ticha. Ideálně na terase, ráno, ticho nám ruší jen ptactvo okolo a maximálně bečící ovečky a je to úžasný. Tak to absolutně chápu, to vám vlastně hrozně závidím.
1: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBruns. It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky.

Birgitta nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před námi je třetí hodinka a v té budu klasicky prvních 10 minut hrát podle vás. Tak přemýšlejte, jaký tracky chcete hrát, protože vy budete diktovat a já je budu hrát.

0: Fine Drive. Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
1: Pull my trigger, let me blow your mind.
2: 1 minuta k tomu startuje třetí hodinka Fine Drive a klasicky se právě teď můžete stát hudebními producenty Fine. Já jdu smazat náš aktuální playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. Diktovat můžete na čísle 724-634-634. Posílejte mi iMessage, SMSky, WhatsAppy nebo na Instač Fine. Můžete kamkoliv se vám chce. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Tak jo, pojďte diktovat tracky na čísle 724-634-634. Jako první tady máme žádost o Pam Rabbit a Cítím se, OK, může bejt. Tak jo, co tam dáme dál? Pam už tady dávám do playlistu, hned potom máme Terio Swimse a Mr. Know It All. A co dáme do třetice? Posledních pár sekund a jako třetí track tady máme Joe a End of Beginning, OK? Dopisujte klidně další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

Williams, Mr. Know It All, to je track, o který jste si psali, posloucháte Fajn a tohleto je desetiminutovka podle vás. Před náma je třetí track v pořadí, Joe aka Steve Harrington, End of Beginning, a hned potom nás čeká velký finále. Opět tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, který do té desetiminutovky už nenarvu a potřebuju jednoho z vás, toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724-634-634, aby rozhodl o tom, jak dneska rozlouskneme tu desetiminutovku. Linka je volná, tak právě teď volejte. 724-634-634. To je to číslo. 10 minutes for you.

0: Joe, End of Beginning, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Petra. Čau, Petro.
1: Ahoj, ahoj, všechny vás moc zdravím.
0: My tebe zdravíme. Hele, řekni mi, polovina léta už je skoro za náma, jak zatím léto užíváš?
1: No léto, byla jsem na týden v Egyptě a ode dneška už zase pracuju a pracovat budu.
0: Hele, mám to ale stejně, například. Tak jsme v tom aspoň spolu oba dva. A jak bylo v Egyptě, bylo tam dobře?
1: No bylo tam krásně.
0: Kolik tam měli stupňů?
1: Nebylo to tak hrozný, 36, myslím, že nebylo to tak hrozný.
0: Takže něco, co nás nejspíš čeká ke konci tohohle týdne.
1: Přesně tak, a bude to horší, tady nemám moře, tady se budu pít v autě v práci.
0: To je pravda, ale pro ty pracující, tak si můžeme představit na chvíli, že jsme taky v Egyptě, teda aspoň těma stupněma.
1: Přesně tak.
0: Hele, mám tady pro tebe tři tracky, seš na to ready?
1: Určitě.
0: Tak jo, tohle je to jednička. Dívám si hezký den. Slavíček a hezký ráno, to je varianta číslo jedna. Pojďme si dát dvojku, to je tahle ta věc. Marshmallow a song, který se jmenuje Happier. A máme tady ještě třetí variantu a to je LP. Tak Petro, je to ve tvých rukou, ty můžeš rozseknout, jaký song právě teď dám do éteru.
1: Tak za mě určitě Slavíček.
0: Jo, dáme tam Slavíčka, dobře. Je někdo, komu by si ten track chtěla věnovat?
1: Určitě všem zdravotním sestrám, který zrovna momentálně pracují stejně jako já.
0: Tak to absolutně chápu, velký respekt pro vás a přeju vám, ať celý léto máte hezký ráno, třeba právě to od Slavíčka. Krásný večer, ahoj.
1: Krásný večer, ahoj, ahoj všem.
0: Ahoj. 10 minutes for you. Dělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Riptide, track, který nám dohrál v 19 hodin 23 minut na Fajnu. A lidi, léto je plný příjemných chvil, dovolený, ale taky trapností. Proto je před náma Cringe Minute. Napište mi, co trapného se vám v létě stalo. Klidně napráskejte svýho kámoše, mámu nebo tátu, je to úplně jedno. Já to potom rozeberu trapnou tuškou. Pojďte mi napsat trapný storky na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. To nejlepší z hitparád.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělila Verča. Ta mi napsala: přijela jsem na léto k tátovi, vyndala si z kabelky krabičku od Mentosek, ve který mám i balginy, neboli prášky. A tatínek si chtěl bez zeptání sníst Mentosku. Nezarazil ho ani tvar prášku a místo bonbónu jeho výraz, když to rozkousal, byl naprosto k nezaplacení. Hned bylo léto lepší. Proč si nedat takovej rozkousnutý i balgin? Aspoň si říkám, že takovej táta Rostia si nemohl potom večer stěžovat, že ho bolí hlava, co? Straight from the work to the home. Fine life. Fine.

0: McRae, Just Keep Watching. 19 hodin 41 minut, to je aktuální čas. Posloucháte fajn, my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci 3 hodinkám fandrajvu, ale do té doby si dáme ještě tyhle ty nováčky na hudební scéně, který se říkají Temper City. Vyšel jejich první hit Self-Aware. Spousta lidí byla přesvědčená, že kapela vůbec neexistuje a že ji vytvořila umělá inteligence. Na internetu se rozjeli spekulace, že jde o AI projekt nebo Industry Plant. Temper City pak museli fanouškům dokazovat, že jsou opravdu skutečná kapela, že opravdu ty tři týpce existují a dnes toho mají usměvavou historku. Tak jo, tak tenhle ten spekulovaný track od umělý inteligence si za chvilku dáme na fajnu. Mě hrozně tyhle kluci bavěj a jsem zvědavej, co nám dál přinesou na hudební scéně.
1: Music. Fajn.

to tady. 3 hodinky Fine Driveu jsou za náma. Uteklo to jako voda a ten nejvíc nepříjemný den v týdnu pondělí je za náma. I když je pravda, že v tom létě se ty pondělky dají nějak zvládnout. Že jo? Díky, že jste u toho byli se mnou, bylo to opět magický, díky za všechny zprávy, díky za to, že jste mi volali. Slyšíme se zase zítra od 17 do 20. Dneska s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation a mě tady za majkem vystřídá Beáka. Teprve 15-letá zpěvačka a patří za mě k jedním z těch největším talentům, který máme v Next Generation. Myslím si, že o této holce ještě hodně uslyšíme, protože až uslyšíte její hlas, tak neuvěříte, že je z Česka. Má absolutně zahraniční vibe a dejte si tady s ní tu necelou hodinku na Fajnu. Slyšíme se zase zítra a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fajn Drive. Fajn Drive.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem Beaka, 15-letá zpěvačka a interpretka a všechno možný. A budu teďkon na 45 minut přebírat vysílání Fineu v rámci Next Generation. Budu vám pouštět moje písničky, písničky, co mě inspirujou a všechno možný. Takže doufám, že si to užijete a že díky mě třeba poznáte něco nového a objevíte něco nového. Jako prvním vám pustím moji písničku, která se jmenuje Running in My Head.
1: Next Generation.

Generation. Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem Beaka a převzala jsem tady vysílání Fine Rádia na nějaký ten čas a pouštím vám moje oblíbené písničky a moje písničky a všechno v rámci Next Generation. Tady to byla Sigrid a jako další vám pustím Mňaulau. Mňaulau jsem objevila hodně nedávno na festivalu Kamenice, kde jsem hrála, tak ona tam hrála taky a byla jsem na jejím koncertě úplně náhodou, ale strašně se mi to líbilo a od té doby ji poslouchám fakt hodně moc. Tady to je jedna písnička z jejího nového alba, jmenuje se Ruksak a hned potom Ray, což je moje oblíbená interpretka už hodně dlouho. Takže tyhle dvě moc to užijte. Čau. Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem BAK, 15-letá interpretka, zpěvačka a všechno možný. Tady to byla Ray a jako další vám pustím písničku, která mi vyšla hodně nedávno. Jmenuje se Hard Decisions a je to věc, na kterou jsem teď hodně pyšná, takže doufám, že se to bude líbit i vám. Napsala jsem jí, když jsem se rozhodovala, jestli mám jít na konzervatoř nebo na gympl, a bylo to vlastně poprvé v životě, když jsem musela udělat nějaký takovýhle velký rozhodnutí, který mě nějak do budoucna může ovlivnit. Budu moc ráda, když si ji poslechnete na všech streamovacích platformách. Na YouTube je i takový jednoduchý lyrics video. Takže Hard Decisions, já jsem BAK, děkuju moc, že posloucháte, a hned potom Sienna Spiro, The Visitor.
0: Next Generation. Something brand new. New music.
2: Why can't I

posloucháte Fine Next Generation. Já jsem BAK, 15letá zpěvačka, songwriterka a taky tady přebírám dneska vysílání Fine Rádia. Pouštím si, co chci a jak to chci a teďkon tady to byla Olivia Dean a jako další vám pustím Mel Reburn. Našla jsem jí přes Instagram a hodně jako postovala o tady té písničce, jmenuje se Serendipity a úplně mega se mi to líbí, takže to a potom poslední písnička je moje, jmenuje se Time Passing a mějte se krásně. Ještě se s váma rozloučím, ale když tak se s váma loučím předběžně. Ahoj.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Posloucháte Fine Radio. Ahoj, já jsem B.A.K. a právě jste doposlouchali moji Next Generation, kde jsem vám pouštěla moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno možný. Doufám, že se vám to líbilo a že jste třeba něco nového objevili, nějakou novou dobrou hudbu. A já už se s váma teda loučím, jako poslední jste slyšeli písničku Time Passing, což je moje písnička. Budu moc ráda, když mě budete sledovat na streamovacích platformách a nebo na mém Instagramu bea.k.music. Moc ráda vás všechny uvidím třeba někde na koncertě a jo, mějte se krásně, ahoj. We are
2: number one. Next generation.
3: Number one hit music station.
4: Here we go.
5: Nejdřív,
3: number one for hit music.
6: Number one.

Rytmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

Drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Mini vybírání, víc vibe.
1: Let's get down to business.